0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: struny. Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic. A to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio.
9: Stay up. Stay up. Oh, oh.

0: Vysočina.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
0: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB. Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
12: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
13: Dokonalé laminátové a vinylové podlahy Quickstep nyní ve speciální akční nabídce. Značkové podlahy Quickstep, to jsou podlahy dovedené k dokonalosti s důrazem na design a kvalitu. Kompletní sortiment značkových podlah Quickstep, včetně originálního příslušenství, najdete v podlahářství Kasal na adrese Dolní 1730 Žďár nad Sázavou. www.podlahykasal.cz www.podlahykasal.cz.
14: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
15: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Dacia v Jihlavě.
16: Randíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do pařížský?
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
19: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: elitedate.cz

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu? A to z Stavebniny. S tajným kódem Mícháme zdarma. Čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma. A to z Stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světlé nad Sázavou. A to z Stavebniny.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: On air.
4: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Diskutovat budou i nad zvýšením plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Petřínská lanovka se dnes po přibližně dvouleté rekonstrukci vrátí do provozu. Nové vozy vyjedou v 7 hodin z Újezdu a Petřína. Poté budou jezdit zhruba v 10-minutových intervalech až do 22.15. Kvůli modernizaci byla mimo provoz od roku 2024. No a v roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Šenčenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. A teď pojďme do našeho regionu.
9: Máme tu nové dopravní omezení. Řidiči s ním musí počítat na hlavní trase z Třebíče na Vladislav, kde projedou k Jevadlově. A to až do 5. listopadu. Důvodem omezení je příprava na přestavbu silnice, která začne příští rok. Vozovka tam bude rozšířená. U odbočky na Ptáčkov přibude odbočovací pruh. Upravená bude křižovatka na Hostákov a postavený bude i podchod pro pěší. Hotovo by pak mělo být do roku 2028. Dnes bude na Vysočině panovat poměrně proměnlivá oblačnost a srážky se objeví spíše ve žďárských vrších. Večer by se mělo nebe vyjasňovat a teploty do 16 stupňů.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Hezké ránko, úterý 6 hodin 2 minuty.
2: Krásný dobrý ráno.
1: Krásný dobrý ráno, my tady jsme od toho, abychom vás probrali. Je teda pravda, že musíme nejdřív probrat trošku sebe, takže kávička, slečno asistentko.
2: No, to víš, že jo.
1: To víš, že jo. Tak jednu kávičku tam pošleme, můžete se přidat, no a co pošleme vám do uší, Pitbull Christina Aguera.
2: Jo, takhle, ta je taky fajn. Jo.
1: Hele, začínáme, hezké ráno. Hit Radio Vysočina. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: This Moment, 6 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio. S vámi Michal a Jasmin, krásné ránko. A já mám story z víkendu, úplně jsem na to včera zapomněl, já jsem to chtěl probrat a úplně prostě jsme...
1: Chápu, no. Bylo pondělí.
0: Já byl na akci, lidi, prosím vás, to končilo a přišel za mnou asi ve 2 ráno borec se skleničkou v ruce a bylo takové jako trošku náledě a říká, hele, ty jsi z toho rádia, viď? Já říkám, no jsem, a on, no a kdy vysíláš? Říkám, no ráno od 6 do 9, tak se ptal, a to je nebezpečný se mi zeptat na rádio, protože to si ten člověk podepíše ortel, jo. A říká, jak to dlouho děláš? Říkám, 10 let a na ránu jsme skoro rok, a on, takže ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako 6 ráno? A já na něj hledím a říkám...
1: Hledím, z jakého seš to letí.
0: Koukám a říkám, vlastně, on má vlastně pravdu, že všichni lidi v rádiu se snaží o to, aby vstávali prostě v 5 nebo o 4:30 ráno. Tak mě napadlo, krásným oslým můstkem se dostáváme k vám samozřejmě, protože za chvíli začíná minuta šampionu. Na kolika to vstáváte do práce, respektive v kolik vám teda ta práce začíná? U nás je to naprosto jasný, 6.
1: V 6, ale já vstávám ve 4:20 a ty vstáváš v 5, to je trošku nefér.
0: Není 4:20 čas hulit? To máš schválně ten budík. Takže já stávám v 5, ale začínáme prostě v 6. V 6 hodin to tady celý se rozjede, začínáme, tak nás zajímá, vy kdo nás posloucháte, v kolik teda začíná práce vám, jestli to máte na celou hodinu, jestli to máte na čtvrt, nebo jestli třeba začínáte, jak to vyjde?
1: Číslo k nám 777-937-777, dejte nám to vědět, protože začíná minuta šampionů a chceme po vás kromě toho, jak se jmenujete,
0: Odkud jste a od kolika pracujete. Tak číslo vám bylo řečeno, to víte, připomeneme ještě jednou 777-937-777, teď hity, tohle je Shakira a Azu, hezké ráno.

0: celou zoologickou. Svek vám poslali, tohle je Shakira, Zoo, Hit Radio, 6 hodin a 11 minut, krásné ránko. Bavili jsme se tady o tom, na kolikátou chodíme do práce, u nás je to docela jasný, v 6 hodin to tady začíná, ale jsme tady tak v kolik? V 5.45. Ty.
1: Jak kdo? Já většinou 5.30.
0: Já většinou tak 5.56. Tak a ptali jsme se vás, začíná minuta šampionu, jak se jmenujete, odkud jste a od kolika hodin pracujete a vy jste začali psát i v kolik stáváte. To nevadí, máme to komplet. Tak minuta začíná právě teď.
1: Zuzka Klášterec vstává ve 4, začíná 4.47, je řidičkou autobusu a končí až v 6 večer.
0: Lucka Rychnov nad Kněžnou, práce od 6, vstávačka ve 4.05.
1: Leona Lunchcrown vstává jako Jasmin 4.20 a dělá od kolika chce.
0: To je bomba. Lenka Bílý Potok vstává před 5, každé ráno nás poslouchá a do práce jezdí v 8.
1: Tom Medlovice vstává ve 4.30, do práce na 6 a jede 12.
0: Lenka Jičínsko vstává ve 3, začíná v 5.30.
1: Budějovice Aknel začíná od 7 ráno, přemlouvá se vstávat v 5.45. Mm-hmm.
0: Petr Skoky, co? Dolní Újezd, vstávám 4.45 a začínám v 6.
1: Adéla Kravaře pracuje od 4.25 a vstává ve 3.25.
0: Markéta ze Slavkova u Brna začíná v 6, ale může přijít do 7.30.
1: Těch zpráv přišlo strašně moc, jo. Vy jste se dneska hodně chtěli pochlubit, za což vám děkujem, protože jich byla hromada. Stihli jsme za těch 60 sekund aspoň nějaký.
0: Víc se mi vždycky mrzí, Jasmin, že my prostě nestíháme. Nestíháme přečíst všechny ty zprávy a nás to mrzí. Tak vás může potěšit, kdo jste se neslyšel, že my si to tady čteme aspoň takhle pro sebe. A pro vás, a hlavně teda pro Emu, to tady píšou, nevím, Michal Hruza, jo, to se jmenuje ten song takhle. Tak hezké ráno, Zit Rádia, v 6 hodin 12 minut.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám. Najednou mám tebe, tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi

0: Dua Lipa, Houdini, takhle vám hraje úterní Hit Radio. Snídaně šampionů v 6 hodin 19 minut, hezké ráno. S vámi Michal, taky Jasmin, no a hlavně tady jste vy, hezké ráno.
1: Musím říct, že to uteklo jako voda a dneska se s něčím loučíme. Máme poslední den léta. Zítra nám oficiálně začíná podzim a mě by strašně zajímalo, jak vy všichni to máte, protože mně přijde, že každý kolem mě mluví o tom, že ještě není připravený na ten podzim. Přitom já už doma jedu kakao, župánky, zachumlaná pod těma dekama a strašně se na to pochmurný počasí už těším, protože mi bylo letos fakt velký horko.
0: Tak k tomu mám dvě věci. Ty jsi řekla kakao, tak já jsem se teda včera extrémně spál pusu o horký kakao, takže mě pálí jazyk teďka, ale to je jedno, řešíme tady léto, jo. Tak mě teda spíš přišlo, že se neloučíme letem, ale že už je regulárně zima, protože moje mi včera čistila obličej. Já jsem teda čekal, že se toho všimneš, nevšimla, no nevadí, jo, to je v klidu. A ležím u toho na gauči a měli jsme otevřený dveře na balkon. A ono docela foukalo včera. Hele, a do mě ti se dala taková zima a já jsem nemohl rozmrznout, jo. Já jsem myslel, že na mě něco leze, říkám, ty, tak já budu asi nemocný, co tady ta Jasmin bude dělat teďka. Jo, myslel jsem hlavně na tebe.
1: Bude mít klid prostě už.
0: No. Ale já jsem měl něco vyzvednout autem a teďka. Já jsem se na to těšil. Topení naplno, sedečka na trojku a já jsem normálně jel, já měl v autě jak v sauně, ale normálně jsem se prohřál, jo, já jsem rozmrz. Takže jako jestli teda dneska končí léto, tak u mě už skončilo dávno.
1: Tak takhle moc vážný mi to zatím nepřišlo, ale je fakt, že včera už jsem si taky řekla, ty brděl, už je celkem jako zima.
0: A topíte?
1: Vy jo?
0: No jasně.
1: Pane bože.
0: No jasně. Hele, já si myslím, že jsem chytil něco od Davida. Našeho zprávaře
1: no, tak
0: tady.
1: To je perfektní.
0: Protože David, jenom asi tušíte, o čem mluvím, pokud ne, tak David je extrémně zimobřivej a David tady vždycky přes zimu topí na asi 40 stupňů, jo?
1: No tak doteďka jsme na něj byli dva, že jo? Že...
0: No, tak teďka budeme dva na tebe, no.
1: No, to je perfektní.
0: A nezatopíme trošku mě, ty jsi tady, počkej, řekni mi, proč jsi tady v bundě teda?
1: To je styl, Míšo, prostě, no.
0: A ty to nenatáčíme teďka. A tě vidím jenom já. Jo, počkej, to je kvůli mně. No jasně. Vůbec ten, kde reason, ten, to je ten důvod.
1: Ach jo.
0: Za malou chvíli taky Leony a i aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí. Dobrý ránko.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz
3: Kitchen House hlava. Kuchyně vyřešeno. Kitchen House kuchyně.cz Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kitchen House kuchyně.cz
4: Trenírkarna.cz
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle Domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
9: Je to osud!
8: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
9: Jdeme!
8: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si...
10: Te?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.

0: Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
1: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
2: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Karlovarsku. Dávejte si velký pozor na hlavním tahu v úrovni Andělské hory, kde osobní auto srazilo srnku. No a opatrně taky na Mladoboleslavsku. Mezi obcemi Březno a Petkovi hlásíte bahno na vozovce. Může to tam klouzat, projedete s opatrností.
12: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
13: Hit Radio Vysočina.

0: Leony.
1: Hit Radio 6.32. Je to ranní update s Davidem.
2: Ranní update.
3: Je půl sedmé, hezké ráno, od dnešní půl osmé si lidé mohou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové pořídit 5 000 korun se speciálním přítiskem. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun, zaplatit lze pouze hotově. 5 000 koruna vychází v emisi 200 000 kusů. Za téměř 1 000 000 eur, asi 25 milionů korun, se v pondělí v aukci prodalo 285 osobních věcí a suvenýrů spojených s francouzskou herečkou Brigitte Bardot. Ta zemřela loni ve věku 91 let. Vybraná suma se vyšplhala na 20-násobek odhadované částky. No a závody Formule 1 budou od příští sezóny kratší o 15 kilometrů. Rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise Formule 1.
1: Hele, a tohle mě baví, já jsem k tomu něco hledal, takže ten závod bude kratší o 15 kilometrů a ty Formule ušetří 6 litrů benzínu.
4: A to se vyplatí.
1: No, ten litr stojí 6 tisíc korun, jo, takže vlastně, když to tak si vzpomenu, za kolik jsem tankoval já, je to dost podobně jako na českých pumpách tady. Pojďme na hity, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my dva s Jasmin. Coolio, Gangsta's Paradise, další srdcovky. Vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Hezké ráno.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Hit, tohle jsou Miraj. Dokud budu jenom trochu vnímat. Posloucháte Hit Radio a už za půl hočky budeme zvonit tímhle zvonkem.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Jestli na vás můžeme apelovat, dneska už prosím buďte
0: zatím
2: doma.
0: Zatím si století. Apelovat. To se bude dobrý, když budete doma, protože pro vás máme osmičku.
2: Ano, dneska je to 8 000, předchozí dny to nevyšlo, takže k základním 5 000 se trojka přidala. A až v 7:10 uslyšíte soutěžní zvonek, tak pojďte na věc.
0: Máte na to 30 vteřin, protože připomínáme, že včera to naše posluchačka Kateřina, myslím, se jmenovala, to nestihla a přiběhla asi o 12 vteřin později. Ale pravidla jsou pravidla, ať jsme jí to chtěli dát, tak vy byste nás sežrali. Takže 8 000 korun pro někoho z vás, kdo máte registraci na webu hitradio.cz. Registrovat se můžete ještě teď, stále je čas. No a na co se vyplatí počkat, je i další parádní muzika. Tohle je Ina a Rehab, I'll Be Waiting. A samozřejmě bude i doprava. Hezký ránko.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Těšíš se na víkend?
6: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
5: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
7: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
8: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
7: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
9: Hustákovycesty.cz.
10: Tak jdeme volit. Dobrý den, to jsem tady dneska asi první, že?
11: Mladá paní, tady byste hodila hlas akorát do koše.
10: Do koše?
11: Letos možná volíte jinde. V Jihlavě se totiž změnily některé volební okrsky.
12: Ověřte si svou volební místnost podle adresy na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky.
10: Tak to si radši zjistím hned.
12: Volíte? Ověřte si, kam jdete.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
16: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
18: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
19: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
20: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
21: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
22: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
21: Jedu ale jen na čerpačku.
22: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
23: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud teď ráno jedete po dálnici D1, dávejte si velký pozor kolem kilometru 30,5 ve směru na Brno. Máme informaci, že je tam odstavené vozidlo. No a opatrní, buďte taky na trase z Prahy na Chomutov, kde vás nehoda může zdržet na obchvatu Slaného.
25: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
26: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
27: Oh.

0: 22 minut, přejeme vám krásné úterní ráno. A přejeme, ať nemáte bad day, tohle je Daniel Pouter na Hit Radio. Já vám musím něco říct. Včera mi odporovala umělá inteligence. Ona se úplně zbláznila a až pod pohrůžkou udělala to, co jsem po ní chtěl. Jo.
1: Počkej, jak pod pohrůžkou?
0: Takhle, pojďme na začátek toho příběhu. Já včera volal přes video s dcerou, oni jsou někde v Toskánsku u moře a slíbil jsem jí, že jí večer pošlu obrázek. No tak co uděláš, jo? Jdeš prostě do umělé inteligence, tak šel jsem do Gemini a že to vygeneruju. Obrázek prostě něčeho, jo? A píšu tady. Vygeneruj mi obrázek pro moji dceru Ellen, která je aktuálně v Itálii u moře a bazénu. Na obrázku by mělo být co nejvíc zvířat, ideálně nějak poschovávaných, aby je s maminkou hledala. Aha. Aby měla zábavu. Tak mi to vyhodil nějaký obrázek a u těch zvířat byly šipky, ne? Tak si říkám, tak to není úplně moc, jako že to bude hledat. Tak tady je. Tak a udělej to bez těch popisků těch zvířat, jinak super, bez těch šipek. Udělal to stejně. Pak kapslokem píšu, bez těch popisů zvířat. Udělalo to furt stejně a píšu. Co nechápeš na tom, že tam nechci ty názvy zvířat? Udělala to znova s popiskama. Takhle jsme to opakovali asi 6x a píšu, tak znovu. Udělej celý obrázek znova. A pak píšu, Ellen má jinak kaštanové vlasy a ať tam je co nejvíc zvířat, na obrázku nebude žádný text. A ona, omlouvám se, nemůžu generovat nebezpečné obrázky. A já, jak? V čem je jako nebezpečný? Já teďka nekecám, tady je. Riziko utonutí, nehlídaný bazén. Bazén je velký a pro malé dítě, který neumí plavat, představuje smrtelné nebezpečí. A prostě a pak nebezpečí související s mořem, morské proudy, úžeh a úpal, ostré hrany a tvrdé povrchy. A já si říkám, tak to ne.
1: Takže ti to odmítlo vygenerovat obrázek.
0: Hele,
1: prostě.
0: Furt, a pak píšu. Pořád na nic. Nechám si to udělat ChatGPT, tohle nemá smysl. Hele, a za půl vteřiny. Zde nový obrázek přesně podle vašich představ, bez jakýkoliv popisku, nápisu a šipek, plný ukrytých zvířátek pro Ellen. Hele, já jsem hezčí obrázek v životě neviděl, jo. Takže normálně pohrůžka, já si říkám, kde se to ve mně bere? Já si myslím, že to mám od mámy, od maminky.
1: No to 100% my všichni.
0: To jsou ty manipulace, jo. Takže ty si neuklidíš pokoj? No tak to dneska na to hřiště s Petrem asi nepůjdeš.
1: Ale tak zajímavý, že to funguje i na umělou inteligenci. To je teda mrška.
0: Takže ty to jídlo nedojíš? No jak myslíš, ty zase přijdeš, že potřebuješ peníze na pogy, pak se to změnilo na pokémony, pak na pivko. Jo, ale vlastně o tom přemýšlím, já jsem vyhrožoval umělý inteligenci.
1: No.
0: Podle mě, až to tady převezmou stroje, tak já budu první na oprátce. To se nedělá totiž. Ale kdyby vám náhodou odmlouvala, tak víte, hele, stačí pohrozit konkurencí a máte to z fleku hned. Kamrat, Be Mine, tohle Hit Radio v 6.54. Hezké ráno, šampioni.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rozdíl zhruba 3 miliard korun oproti dosavadnímu odhadu nic nemění na tom, že schodek je velmi vysoký, sdělil k návrhu rozpočtu na příští rok prezident Petr Pavel. Chce si ho nejprve detailně prostudovat. Důležité je, kam peníze směřují a zda je rozpočet skutečně pro investiční, dodal. V New Yorku dnes začne všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN, kterého se osobně zúčastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Dnes promluví třeba prezidenti Donald Trump nebo Emmanuel Macron. Český prezident Petr Pavel v OSN vystoupí s projevem ve středu. No a čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které proběhne od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. A míříme do našeho regionu.
7: V Jihlavě se podařilo o týden dříve otevřít křižovatku Tolstého a třídy legionářů. Šoféři tudy už projedou bez omezení. Do běžných tras se vrátila také MHD. Zároveň už řidiči opět mohou parkovat v ulici Jana Masaryka a na třídě legionářů. V Tolstého ulici už naopak není možné využívat dočasné náhradní parkování. Další informace ze silnic po Jihlavě najdete na dopravavihlavě.cz. A jdeme na počasí. Na Vysočině nám také dnes budou panovat teploty mezi 13 až 16 stupni. V oblasti Žďárských vrchů se pak může objevit nějaká ta přeháňka. Jinak bude obloha velmi proměnlivá.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: My vám stále přejeme hezké ránko.
9: Krásný úterý.
10: Snídaně šampionů.
8: Stále tu jsme bez Davida, ten stále je někde na svatební cestě. Ani nám neposlal pohled teda zatím.
9: Ani nám vlastně neřekl, kdy přesně se vrací.
8: No, já tady se koukám do kalendáře. On odlítal, to bylo minulý týden, takže počítám tak 19. že by mohl být zpátky.
9: Doufejme, každopádně vy tu buďte teďka a registrujte se na webu Hit Radio, kdo jste to ještě neudělal, kdo soutěže, kdo pak to zvoní, protože v 7.10 zvoníme.
8: A vezeme někomu z vás, kdo máte registraci, 8 000 korun. Tak za chvilku jdem na to.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Tvoren, Fever Dream, 7 hodin, 9 minut, tohle je Hit Radio.
1: Dopak to zvoní z Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska vám vezeme penízky, které si můžete vyhrát, pakliže jste zaregistrovaný na webu Hit Rádia v soutěži Dopak to zvoní.
0: Je 7 hodin, 9 minut, 18 vteřin, tak ať jsme přesní, trošku to natáhneme a pomůže nám s tím Bára, která je na místě. Ahoj Baru, hezké ráno.
3: Ahoj všem do snídaní šampionů. Ahoj.
0: Dobré ráno, tak jak to tam vypadá v tvém okolí? Rušno nebo klidno?
3: Ne, velmi klidno, mám pocit, že musím šeptat, abych to tady trošku popsala, tak opravdu jako potichu radši. Tak je to bytovková oblast a ta ulice, kde jsem, se jmenuje podle jednoho podzimního ovoce. A teď hádejte.
0: Podzemní ovoce, no
3: napadá mě... Jo, vy to neříkejte, ale jako ne, jestli, jako, jestli, jo, tak jestli oni vědí, tak ať vylezou.
0: Já už to chtěla říct, no.
2: No dobře, tak připomeneme, že dneska vezeme 8000 korun.
0: A 7 hodin, 10 minut je právě teď. Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Já jsem napjata. Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No tak my už je to taky přejeme.
3: Tak, prosím, prosím.
0: Kdo jste registrovaný, pojďte se podívat jsme. Ven.
3: Já vidím paní.
2: Paní.
3: Na vaše jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
0: Jo.
3: Já mám rovnou snídaní šampionu na ucho, Petro.
4: Dobrý ráno.
0: Dobré ráno, Peťo. Tak my už můžeme prozradit, že naše hlídka je v Tachově, takže zdravíme do Tachova. Vy jste jak jste na nás číhala, protože vy bydlíte v bytovce pravděpodobně. Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
4: Jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak...
2: Tak to se
4: nám
2: malá...
4: teda bude... O to líp.
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ránko.
4: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
0: Jo, koupit si něco hezkýho. Tak Peťo, moc gratulujeme. 8000 korun, Bára vám to předá a děkujeme, že jste se zúčastnila. Přejeme krásné ráno a 8000 si moc užijte. Děkujeme.
4: Díky moc.
2: Mějte se. To je hezký, když to vyjde.
0: Tak Baru.
3: Ano, jsem tady zpátky.
0: Baru, mise splněna a pokud se nepletu, ty už jsi jednou byla v terénu ano. A vyšlo to vlastně, takže po druhé to vyšlo.
3: No já mám strašnou radost, ano, vyšlo nám to předtím, bylo to 7, teď je to 8.
2: Takže Barča nosí štěstí.
0: Hezký. Tak Baru, možná se do konce týdne ještě uslyšíme, takže děkujeme za to, že jsi vstávala, děkujeme za předání peněz a zase někdy se budeme těšit. Ahoj.
3: Já ráda, mějte se krásně, papa.
0: Ahoj. Takže zítra opět na startovních 5000 korunách, opět v 7 hodin 10 minut.
1: Prachy ti vezeme zase zítra.
2: A nezapomeňte, že v pátek, už tenhle pátek, vám my dva vezeme 50 tisíc.
0: 50 táců. Ještě nějaký důvody, proč se registrovat do soutěže na webu hitradio.cz. Kdo pak to zvodní? V

0: čtvrt na osm, pár minut k tomu, tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů, hezké ráno.
1: Představte si to, že jedete po německý dálnici, žádný rychlostní limit, že jo, víme, valíte třeba 200 a najednou před váma robotický vysavač. Jestli někdo máte doma robotický vysavač a jste třeba ještě teďka doma, tak se prosím vás podívejte, jestli je na svém místě, protože v Německu jeden vysavač asi jako očividně usoudil, že doma mu to nestačí a vyrazil na A3 německou dálnici.
0: On prostě asi nepochopil pokyn návrat do dokovací stanice, tak to vzal na dálnici. Mně to přijde geniálně, když jsem to četl, tak jsem si to představil. Si představte, že to pálíte v levém pruhu, jedete možná třeba i trochu jako nad limit a najednou vy zpětným zrcátku vidíte, jak vás problikává prostě robotický vysavač, jo.
1: A on byl opravdu v levém pruhu, ale no, ještě
0: vlastně, navíc. Vlastně, tam je bliká, ale myslím si, že víme, v jakém stavu jsou na některých místech naše dálnice, tak podle mě by se zasek v nějaký díře.
1: To brzo,
0: a prosil bych přes aplikaci, jak to dělají ty naše vysavače. Prosím, zvedni mě, já jsem se zasek tady.
1: Kartáč zaseknutý.
0: Na Prahu, kartáč zaseknutý a vyprázdnit a tohle. My máme takovýho, to si tupce, že by podle mě ani na tu dálnici nedojel. Marquez, Vayamos, Companeros, to jsou další hity pro vás. Za malou chvíli taky Pink. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách. Jak to vypadá? Jak to stojí? Kde to jezdí? Jestli jsou nějaký vysavače někde na cestě, řekneme, bude doprava. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes, sir!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti.
12: 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte

0: Soutěžení startuje 3. října v 10 hodin v OC City Park. I want. To chceš.
1: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace.cz. Vaše lesy České republiky.
2: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu na Českobudějovicku, stala se před Horními Slověticemi směrem od Lišova. Bourá se taky na příjezdovce do Havlíčkova Brodu směrem od Dolní Krupé. A nehoda je taky na dálnici D8 na kilometru 45 směrem do Prahy.
3: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
4: Hit Radio Vysočina.

0: Please don't leave me. Tohle je Pink na Hit Radio 7.31.
1: Neboj, Míšo.
0: Já měl tušení, já měl tak trochu tušení, že to tam vyšleš. Krásné ráno z Hit Radia, za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak to řekneme. Ranní update. Teď je to ranní update s Davidem Račákem.
2: Je 7:30, hezké ráno, autorka nových vozů lanové dráhy na Petřín Anna Marešová považuje za nejdůležitější, že kabiny nemají trám mezi čelním sklem a prosklenou střechou. To podle ní umožní jedinečný výhled na město. Navíc přimínění na sebe obě jednotky zareagují. Jedna blikne, druhá se začervená. Americké televizní kanály přestanou pokrývat dění z Bílého domu. Reagovali tak v odvetě na zákaz vstupu pro novináře ze zpravodajských stanic CNN, MS Now a serveru Politico. Nařízení vydal sám Trump. K bojkotu se připojil i tradičně prorepublikánský a protrumpovský Fox News. No a v Číně se po několika měsíčním testování dostává do výroby speciální nátěr. Ten má pomoci omezit přehřívání budov a dalších povrchů vystavených slunci. Při testech dokázal snížit teplotu natřeného povrchu až o 25 stupňů Celsia a vnitřní teplotu o téměř 7 stupňů. No, po těch letošních vedrech chtělo by se říct, ještě je ty Číňany máme.
0: Hele, a to je dobrý, kluci čínský to vymysleli, akorát blbý, že takhle před zimou, protože myslím, že by se to hodilo nám všem se tím natřít auto. Víme pak, když jdeme do toho rozpáleného, jaký tam je vedro. Hele, tak děkujeme a třeba za rok, jo? Využijeme. Nicméně máme pro vás rychlou pětku. Celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu.
1: Tak právě teďka pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Gone, gone, gone. David Guetta, Terry Swims, Tons and I na Hit Rádiu. Rychlá pětka. A na Hit Rádiu budeme taky soutěžit.
1: Pokud rádi sportujete a nebo se rádi oblíkáte tak, abyste vypadali, že sportujete, tak máte štěstí, protože dneska hrajeme o 6000 na nákup na Under Armour, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv z jejich e-shopu.
0: A mimochodem důležité dodat, že výhru máme díky vojenské zdravotní pojišťovně, u které může být kdokoliv od dětí až po seniory a přispívá třeba na sport i prevenci. No a o tenhle parádní voucher v hodnotě 6000 korun si zasoutěží Láďa z Trutnova. Krásné ráno do Trutnova.
2: Dobrý ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, jak to vypadá v Trutnově, co?
2: Teďka vysvětlo sluníčko, takže paráda.
0: Nekecej,
1: no, tak
0: to máte líp než tady teda, tak to teda zdraví, závidíme. Tak Láďo, co ty a sport?
2: A tak jako snažím se, aby to vypadalo.
0: Hele, tak jestli se snažíš jako já, tak tě úplně chápu. Tak pojďme na to, pět otázek.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Kolik slabik má slovo snídaně?
2: Tři.
1: Ano.
0: Ano.
3: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Láďo, budeš vědět, jaké zvíře je symbolem pomalosti?
2: Lenochod.
1: Třeba. Ano.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
1: Kolik minut má půl hodiny?
2: 30.
1: Ano.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře má hřívu?
1: No a poslední, pátá otázka. S jakou pojišťovnou zdravotní teďka soutěžíš?
2: Vojenskou.
0: Láďo!
1: Je to tvoje!
2: Jo, super!
0: 6000 korun. Voucher od Vojenské zdravotní pojišťovny na nákup oblečení v Under Armour na kompletní sortiment. Tak jestli jsi teďka tomu cvičení dával, tak tomu sportu tak jako 50%, tak teďka už budeš mít oblečení, tak to už bude 100.
1: No počkej, vy si děláte srandu, ale to oblečení tomu strašně dodává. Teďka mi to říkala bráchová přítelkyně, že si jako nechce cvičit, ale že si koupila nový hadříky. No. A to ti tak dodá sebevědomí a chceš se jít ukázat.
0: Hele, Láďo, a pak když se ještě vyfotíš zrcadle ty lidi, že jo? Tak to, hele, najednou, to roste sami ty svaly. Tak Láďo, gratulujeme, voucher posíláme, zdravíme do Trauče a zas někdy se rádi uslyšíme. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Díky, ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hit Rádio Vysočina. Andrew.

0: Za 2 minuty, 8:15, krásné ráno s vámi Michal a Jasmin a já byl včera tankovat.
1: Gratuluju.
0: Gratuluju. Ono to bolí. Asi shodneme se na tom, že to bolí. Člověku se tam moc nechce, protože tam kort za poslední dny nechá docela dost peněz a já tak jako tankuju a pochopil jsem jednu důležitou věc. Když si představíte, jak vypadá stojan, jak vypadá čerpací stanice,
1: mám to v hlavě.
0: Tak tam jsou ty papírové kapesníky, do kterých si máš utírat ruce, že jo, když se třeba potřísníš nebo něco. Tak my jsme si do toho dřív utírali ruce, možná dneska to tam je, člověče, to tam je, když brečíme, že jo. Víš? Když tankuješ a už to začíná trojkou, tak si říkáš... Víš, to byla příprava, oni věděli už tenkrát. Tak vás, koho čeká dneska tankování, upřímnou soustra. Za chvíli Cyril s Tamlinin a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
14: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
15: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu? A to z Stavebniny. S tajným kódem Mícháme zdarma. Čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma. A to z Stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světlé nad Sázavou. A to z Stavebniny.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda se řeší na Semilsku. Opatrně na průtahu Radostnou pod Kozákovem. Pozor taky v Liberci, ulice 28. října. Tam vás může taky krátce zdržet nehoda. A bourá se na Českobudějovicku v obci Dvorec poblíž Borovan. Tam je to náraz osobního auta do domu.
18: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
19: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Hit Radio, Linkin Park, 7.54, dobré ráno, šampioni. Mě by zajímalo, jestli se vám děje stejná věc jako mně. Sedíte na úřadě, v ruce žmouvláte lístek z vyvolávacího systému a máte třeba číslo 374, to není náhoda, takové číslo jsem měl, jo? A teďka sledujete, jak to hezky odcípá a říkáte si 365, 366, 67, jde to takhle po sobě a ty máš tu 374 a najednou vidíš 373. Že tam je, jo? A říkáš si, tak už půjdu na řadu. Ty, ono tam skočí 376. Ne, počkej, to se mi děje a já absolutně nechápu. Podle mě tam je nějaký borec vždycky, co tam čeká u skrytý kamery a říká si, hele, já si na nich vychutnám, jo, ale a možná se v tom poznáváte, to není jenom na úřadech, jo, to teďka nedávno taky na poště, taky tam bylo číslo, měl jsem třeba číslo 12 a sedím tam a teďka to šlo, že jo, 8, 9, 10, 11 a najednou C27, říkám, a co to jako je?
1: Tak super, díky za nic, no já zrovna musím na poštu kvůli tomu, zapomněla jsem heslo na datovku, že jo,
0: aha.
1: Takže jak je ta nová adresa, tak se to musím jít obnovit, tak jsem zvědavá, co mě tam čeká. No,
0: no to jsem zvědavý, no, ale určitě my vidíme, jak přikybujete, jak se vám to děje, tak jo. Podle mě to je nějaký zvrácený fyzikální zákon, jo, že tady rozhoduje o tom, že ať máte jakýkoliv číslo, tak vždycky prostě to číslo přeskočí ty ostatní. Tak já nevím. Tak vy, kdo se dneska chystáte na úřad, ať se dostanete na řadu co nejdřív. Lady Gaga, The Dead Dance na Hit Radio do 8. Hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já.
3: Tak příště domo.
4: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz.
9: Starnet internet.
10: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
14: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. S příchodem podzimu jsou před námi také podzimní státní svátky. Už v pondělí 28. září si připomeneme Den české státnosti a také svátek svatého Václava. V tento den si ale podle zákona nenakoupíme ve velkých obchodech nad 200 metrů čtverečních. Stihnout to ale můžeme v sobotu nebo v neděli. Připomínat dětské oběti válek a ocenit ty, kteří jim pomáhají, chce nový spolek poselství lidických dětí. První nositelkou ocenění se dnes večer stane prezidentova manželka Eva Pavlová, která prostřednictvím svého nadačního fondu pomáhá dětem a rodinám zasaženým válkou na Ukrajině. No a hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola extraligy na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v soutěži. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později odstartuje dohrávka třetího kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví. A co je nového v našem regionu?
15: Máme tu nové dopravní omezení. Řidiči s ním musí počítat na hlavní trase Střebíče na Vladislav, kde projedou k Ivadlově. A to až do 5. listopadu. Důvodem omezení je příprava na přestavbu silnice, která začne příští rok. Vozovka tam bude rozšířená. U odbočky na Ptáčkov přibude odbočovací pruh. Upravená bude křižovatka na Hostákov a postavený bude i podchod pro pěší. Hotovo by pak mělo být do roku 2028. Dnes bude na Vysočině panovat poměrně proměnlivá oblačnost, srážky se objeví spíše ve žďárských vrších. Večer by se mělo nebe vyjasňovat a teploty do 16 stupňů.
16: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
17: Dobré ráno, šampione.
18: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
19: jsme tady pro tebe.
18: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
20: My tady jsme, hlavně, že tady jste vy.
21: Ahoj!
22: Snídaně šampionů.
20: 3 minuty po 8 si dáváte úterní snídaní. Stůl prostřen, stále tady toho je habaděj, minimálně spousta skvělý muziky. Coldplay nebo Shakira, Whenever, Wherever. Tím začínáme, tak hezký ráno.
23: Hit Radio Vysočina.

0: Hit Radio, Shakira, 6 minut po 8. Hezký ránko, šampioni. Pokud cestujete hromadnou dopravou, možná jste si všimli, že se pomalu vrací velký papírový tabule s jízdními řády a taky skládací jízdní řády do kapsy. Co bylo dřív? Já to teda nezažil, já to čet na internetu, takže prodávám, jak jsem nakoupil. A je to údajně kvůli tomu, kdyby nastal nějaký online výpadek, tak aby lidi věděli, v kolik kam co jede. Což má teda za mě jako docela smysl. Třeba včera se uživatelé jednoho mobilního operátora dopoledne nepodívali moc na jízdní řády. Nebudeme jmenovat. Nicméně, mě to tak vrátilo zpátky vlastně do dětství. Určitě si vzpomenete, a nevím, jestli to je ještě dneska, ale dřív bylo na vlakových nádražích za sklem takový válce obrovský a na tom byly jízdní řády a ty jsi mohla vlastně, pod tím sklem byla taková škvírka a ty jsi, že jo, mohla jenom takhle točit tím válcem a tam jsi našla ten svůj jízdní řád. To bylo naprosto skvělý. A tak jsem si říkal, jaká je to nostalgie, že vlastně dřív ty věci, které pro nás byly normální, tak dneska už nejsou a možná se zase trošku vrací zpátky do mody.
1: Jako je vlastně hodně věcí, které nezmizely ze dne na den, ale nějak jsme je prostě přestali používat. Jak jsi mluvil o těch jízdních řádech, tak já to mám s klasickýma jízdníma řádama, všude možně. A i třeba s kuchařkama musím říct, jo, že když jsem fakt četla kuchařky a vždycky, když jsem si šla něco uvařit, tak jsem chtěla nějaký speciální recept. Teďka kouknu na net a že žádný kuchařky jako v knižní podobě nemusím číst.
0: No a teď si představ, jo, že nemáš doma tu kuchařku, máš prostě internet od někoho, komu to třeba vypadne, jako včera dopoledne, a neuvaříš. A neuvaříš, protože se to třeba nepamatuje z hlavy. Chceš kuchařku, co dům dal, taky nevíš prostě, jo. Tak schválně pojďte zaspomínat vy s námi, jaký věci, vy třeba ty otočný jízdní řády, jo, nějaký nostalgický věci, které už dneska nejsou, anebo který se naopak opět vrací zpátky do mody, jestli máte něco takového, co vás napadá.
1: Číslo k nám znáte 777-937-777, tak budeme rádi za hlasovky a nebo zprávy.
0: Tak, vrátíme se k tomu. No a co pro vás máme teď na Hit Rádiu? Další parádní muzika, tohle jsou Coldplay. Viva la vida. Hezké ráno v 8.08.

0: Hraně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácí.
1: 8:45, za minutu tohle je Hit Radio a Poetika. Krásné ránko. Na některá nádraží se vrací tištěné jízdní řády, aby lidi věděli, kam co jede, v případě, že by ty chytrý tabule vypadly a nefungovaly, což mě vlastně přijde docela fajn, občas se to stane. Tak jsme se ptali vás, jak vzpomínáte nostalgicky na nějaké věci, které dřív prostě fungovaly, pak úplně zmizely, něco vytlačilo, třeba onlineové věci a teďka se trochu vrací zpátky.
2: Tak třeba Tom píše, ahoj, já vzpomínám na obdélníkové jízdenky ve vlaku z takového hnědého, tvrdého papíru. A já teď přemýšlím, jestli já jsem to zažila nebo ne.
1: No já to zažil a to teda musím říct, jakožto dinosaurus, to byl tak tvrdý papír, že s tím šel nakrájet řízek normálně, když jela na výlet někam, no. To nešlo normálně skoro vohnout, jo, to geniální. Taky píše Merka, dobré ráno, auto Atlas byl nahrazen navigacemi, ale jak by se hodil, když vyjedete ze signálu? To je fakt, to já to jsem teda nezažil, ale vy, taky starší ročníky, určitě kdo jste jezdívali někam k moři, tak to jste prostě museli roztáhnout, zastavit hlavně před tou odbočkou a říct, tohle tak jako, ale jedeme tudy nebo tudy a otáče to.
2: Počkej, starší ročníky, já když jsem s našima rodičima jezdila jako malá třeba do Chorvatska, tak mamka ještě používala normálně.
1: Nekecej, tady jdeš jenom rovně po dálnici do Chorvatska.
2: Ach jo, tak Renča píše, dobré ránko šampioni, moje kamarádka například používá v papírové formě mapu cyklostezky, několikrát se jí stalo, že neměla signál v lese a jela jinam, no to je taky fakt, prostě mapy obecně.
1: Vy jste jeli přes Maďarsko, vy jste chtěli ušetřit za dálničky, že jo, tak to je jasný, jak to chápu ty papírové mapy.
2: Hele, ale možná jo, co
1: to je, já vím. To je pravda, no, no mi taky tenkrát, no to je jedno. Taky píše Martina, dobré ráno. Co jsme dřív brali za standard a dnes se na to zapomnělo, jsou zlaté stránky. Ty brďo, zlatý stránky, já tam pracoval po škole, čověče. To je takový jako tajná informace. Nicméně,
2: to je hrozně tajný pozor.
1: Zlatý stránky, jo. Co jsem tam dělal, to vám řeknu někdy příště. Nicméně, dovedete si představit, že v dnešní době GDPR, že aby se válela jména všech lidí, no, z okresu v ohořelých zlatých stránkách v poplivaný telefonní buce. Ale to by nám dali z toho Bruselu, tak to ne. Tak děkujeme za tuhle nostalgii a pojďme na další hity. Tohle je rok 2005. Black Eyed Peas, Pump It na Hitra.

0: Pump It. Tohle jsou Black Eyed Peas a tohle je úterní hit rádio v 8.20. Za chvíli doprava, ať víte, jak to jezdí, a taky další skvělý hit, tohle jsou Moran The Angels a těšit se můžete i na naši oblíbenou tady ve studiu Temper City Self Aware. Tak hezké ráno, šampioni.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
2: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
6: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
7: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
12: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
13: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
14: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
15: Tvůj Apple svět v Jihlavě přechází na vyšší level. Prodej na iWant OC City Park se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět.

0: ze 3. října v 10 hodin v OC City Park. I want. To chceš.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc

0: Brno u odbočky na vodě Rady. Osobní auto se srazilo s nákladním a průjezdný je jeden pruh.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: tak strašně dobrý. Temper City, myslím si, že indie roku bychom měli hrát to trošku víc. 8.32 posloucháte Hit Radio. David Račák má pro nás ranní update.
1: Ranní update. Je 8:30, hezké ráno, v Argentině došlo k opravdu netradiční loupeži. Lupič vykrádal obchod a stihl u toho obsloužit i zákaznici. Ta si přišla pro džus, muž zboží opravdu naskenoval a ženu nechal dokonce i zaplatit kartou. Peníze za nákup pak majitelce skutečně na účet dorazily. Po darebákovi policie pátrá. Z plastového odpadu můžou být už brzo sušenky. Vědci upravili kvasinky tak, aby dokázali zpracovávat PET-plast a zemědělský odpad a vyrábět z něj suroviny pro 3D tištěné proteinové sušenky. Projekt vznikl mimo jiné v rámci výzkumu pro NASA a dlouhodobých vesmírných misí. No a vědci možná zjistili, proč je lidský mozek tak složitý. Podle nové studie totiž nevznikl z jednoho systému, ale spojením dvou různých. Takže pokud vám někdy připadá, že se v hlavě nemůžete domluvit sami se sebou, možná už víme proč.
0: Bipolární porucha se tomu říká.
2: Schizofrenie taky.
0: Ale takhle, každý má podle mě v hlavě dva lidi nebo v sobě. Takový Jekyll a Hyde. Já teda vím o třech. Je Michal jako já, ten co tady žije, a pak jsou ještě dva a oni se mezi sebou absolutně nesnáší. Jak to vypadá u tebe, Jasmin?
2: Já to mám dost podobně. Já myslím si, že každá žena má v sobě strašně moc osobností a vy, pánové, většinou nevíte, jaká zrovna přijde k vám domů, no.
0: To je fakt, my můžeme vždycky jenom hádat, jenom hádat. Pojďme na muziku. Tohle je pro vás a hlavně o vás. The best. Tina Turner, Hit Radio, 8.33, hezké ráno.

0: námi, s vámi. Michal Jasmin, posloucháte Hit Radio. 8 hodin 40 minut. Hezký ránko přejem.
1: Našli jsme pro vás asi ten nejčernější titulek dne, a když říkáme černý, tak bohužel doslova, protože hrdina tohodle toho příběhu byl dost černý.
0: Čili tady ten podkres se k tomu asi nehodí moc.
1: Moc ne,
0: tak počkej, to, tak počkej.
1: Takže ten titulek, jo, zní: Bro chtěl utéct z vězení v pytli na mrtvoli a skončil v krematoriu. Jakože ten plán má takovou drobnou konstrukční chybu, řekla bych. Teď to je strašný. Takže týpek chtěl utéct z vězení v pytli na mrtvoli.
0: Jo, my tomu rozumíme, Jasmin, no. Seš ráda, jsem akorát, že to opakuješ, ale asi si teda domyslíme, jak to skončilo.
1: To je strašný.
0: No prostě, borce zavřeli, až zčernal.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Stavebniny DEK přináší

0: CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
5: Kuchenhaus Jihlava. Kuchyně. Vyřešeno. Kuchenhaus-kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus-kuchyně.cz.
6: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Ať jste kde jste, v uších máte Hit Radio. Tohle je Niko Santos v 8.51 a dneska jsme zvonili v 7.10.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: To je soutěž, kdo pak to zvoní, stačí, když máte registrace na webu hitradio.cz. My tady v éteru každý den v 7 hodin 10 minut zazvoníme a vaším úkolem je do půl minuty vyběhnout před dům a najít tam někoho od nás z Hit Radia.
2: Dneska se to povedlo a padla výhra 8 tisíc korun.
0: 8 táců brala Petra, takhle to znělo. Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Já jsem napěta. Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No my už je to taky přejeme.
3: Osmička. Tak, prosím, prosím.
0: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
0: Paní.
3: Na vašem jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
4: Dobrý ráno.
0: Dobré ráno, Peťo. Peťo, jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
4: Já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat, tady jdeme do školky, tak...
2: Tak to se malá...
4: Teda bude to líp.
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
4: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
0: Jo, koupit si něco hezkýho.
2: Tím, že dneska to padlo a Péťa se vyhrála 8 tisíc, tak zítra opět vezeme základních 5 tisíc korun.
0: O, základních. I to je dobrý, že jo?
2: No, je to skvělý.
0: 5 tisíc korun v 7 hodin 10 minut a protože už se pomalu, ale jistě blíží finále, grand finále, dalo by se říct této soutěže, v pátek, tak si myslíme, že je dobrý se zaregistrovat, protože jeden z vás, kdo bude mít registraci, vyhraje 50 tisíc korun a dovezeme to my dva.
2: To chci říct, že jako tak 50 táců dobrý, přesně, ale my dva
0: ale
2: tam.
0: Ale přejdeme dva. Hele, a když bude, já to říkám každý den, když bude pohoštění, jo, a šťopičku, když dáte, ale klidně u vás zůstaneme do neděle. Jo, tak registrace na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Sulemena na radio.

0: 7. Úterní snídaně šampionů je na konci a my děkujeme, že jste to s náma zvládli a doufáme, že jsme vám alespoň o trošku zlepšili náladu. Pokud ne, tak určitě to spraví kolegové, kteří se na vás těší už po 9. hodině. S nimi další parádní hity Gigi D'Agostino, Eva Farnamire, taky Rihanna.
1: Pokud se nebojíte a chtěli byste nás slyšet i zpětně, tak můžete udělat na webu Hitradia v podcastech.
0: Můžete, pokud budete chtít. Nicméně živě se uslyšíme opět zítra v 6.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak nějak zvládněte úterý.
1: Mějte se krásně a slyšíme se zítra.
0: Ráno jsme tady, čau.
1: Ahoj. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 160 ve směru na Brno stojí u Krajnice porouchané osobní auto, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
3: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
4: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: On air.
7: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Krátké zprávy a Vladan Hýl. Volby do poslanecké sněmovny by v srpnu jasně vyhrálo hnutí ANO s 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN, které by získalo 12%. Těsně třetí ODS má podporu 11% voličů. Do sněmovny by se podle aktuálního průzkumu agentury Median dostali ještě SPD a Piráti. Silnice a cyklostezky jsou s příchodem podzimu mokřejší a znečištěnější. Pozor by si proto měli dávat zejména jezdci na elektrokoloběžkách. Jízdu musí přizpůsobit aktuálním podmínkám, aby neohrozili sebe i ostatní. Pokračuje krajská koordinátorka BESIP Radka Binhaková.
10: Jezdci musí počítat s tím, že různé povrchy mohou mít výrazně odlišnou přilnavost. Před zatáčkou by měl jezdec brzdit s dostatečným předstihem a nevýjíždět do ní vysokou rychlostí. Ideálně tak, aby nemusel koloběžku klopit nebo aby si ponechal dostatečný prostor pro bezpečné zastavení.
0: Počet nehod na elektrokoloběžkách narůstá. Oproti loňskému roku je to zhruba o 26%. Z toho nejvíce zraněných je mezi dětmi. Americký prezident Donald Trump je ve válce s médií. 4 velké televizní stanice se dohodly, že o něm nebudou vysílat živé zpravodajství. Jde o výraz solidarity s ostatními stanicemi, kterým Trump zakázal vstup do Bílého domu. V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Šenčenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií.
1: Dneska tedy v úterý očekáváme proměnlivou, spíš větší oblačnost, výjimečně se objeví i nějaká přehánka a teploty odpoledne 13 až 16 stupňů.
9: Hit Radio Vysočina.
1: Tak už to chce se trošičku přioblékknout. Krásné úterý z Hit Radia Vysočina vám přeje Markéta Zušťáková. Tady je Gigi D'Agostino.

Kouknáte Hit Radio Vysočina a tohle byla Rihanna. A teď vás vezmu na výlet. Každý, kdo pojede po státní silnici E59 do obce Jakubov na Třebícku, tak určitě nepřehlédne takový velký slamáky, jo? Jsou to slaměné postavičky, které každý rok mají jinou podobu, místní se tam s tím dělají. Letos se dokončili, tuto neděli to bylo, takže odteď můžete obdivovat ty slamáky. A tentokrát je to maková panenka a motýl Emanuel. Slamáci, jak jsem zjistila, mají dokonce i svoji facebookovou stránku, kde se objevují nejnovější fotky, taky chvála od veřejnosti a tak. Jmenuje se právě Slamáci, tak na to můžete mrknout. Takže až pojedete kolem, tak rozhodně nezapomeňte mávat, nezapomeňte fotit a pak třeba na Facebooku klidně i chválit. Myslím si, že to místní potěší. Tak tady jsou One Republic na Hit Rádiu Vysočina. Přeju vám hezký úterý.

Tohle byly Calvin Harris a taky Ellie Goulding na Hit Radio Vysočina. Já jsem našla na Facebooku takovou jako hlášku, která je podle mě hodně pravdivá. Takový to jsem ve fázi dospělosti, kdy nedokážu poznat, jestli potřebuju trojitý espresso, wellness, pobyt anebo pobyt na psychiatrii. Takže začneme kávou a uvidíme, kam nás ten den zavede. Podle mě velký moudro, jestli začnete kávou stejně jako já, tak já myslím, že nám to pomůže. Za chviličku Katy Perry na Hit Radio Vysočina, buďte s námi.

0: Cí podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
3: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
5: Hustákovycesty.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: elitedate.cz.
15: Řešíte omítku ve vašem...

0: jiným, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
1: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Vždycká. Každý den něco, co potěší.
1: Vzpomínáte si na ty vedra v létě, kdy jsme fakt nemohli v noci ani spát? Představte si to, že Čína začala ve velkém vyrábět barvu, která údajně ochladí stěny až o 25 stupňů. No prosím vás, tak to je skvělý. Natřeme si v létě lož v ložnici a ještě tam nakonec budeme mrznout, že jo? Tak co myslíte si, že se to bude dát

0: Martiny a Rytmuse na Hitrádiu Vysočina. Náš příběh dneska začal docela chladným počasím hned po ránu. Však je taky dneska poslední letní den, no, tak to mohlo ještě vydržet, být jako tepleji. Každopádně od zítra už podzim, tak mě zajímá, jestli už máte nakoupenou podzimní výbavičku. Teďka nemyslím výzdobu doma, ale myslím takový to jako nový boty, bunda, kabát a tak dále.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den, jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
5: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu, ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně, voláte Dolmon, dolmon.cz.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun, www.metalšrot.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Podzim na Vysočině jako malovaný. Barvy lesů i krásy měst a památek. To stojí za poznání. Vydejte se prozkoumat naši Vysočinu. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
15: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
16: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Dacia v Jihlavě.
17: Tvůj Apple svět v Jihlavě přechází na vyšší level. Prodej na iWant OC City Park se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět.

0: Otevření startuje 3. října v 10 hodin v OC City Park. I want. To chceš. Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na příjezdu do Havličkova Brodu směrem od Čáslavy počítejte s pomalým provozem a menším zdržením v důsledku prací na silnici a stejná situace je i v protisměru. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
9: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Diskutovat budou i o zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a o zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Stovky lidí dneska ráno čekalo před pobočkami České národní banky na speciální 5000 korunu. Banka ji vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. V Praze se fronta natáhla až na 700 metrů a někteří zájemci čekali už od noci. Fronty se tvořily také v Brně, Ostravě a v Hradci Králové. Lanová dráha na Pražský Petřín se vrací. Provoz s cestujícími odstartoval dneska ráno. Lidé se můžou mezi stanicemi Újezd a Petřín těšit na moderní vozy a obnovou prošla i trať, jak říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
10: Rekonstrukce také vyřešila nevyhovující technický stav tratě, která byla dožila, navíc poškozená extrémními srážkami v polovině září roku 2024, od kdy byla mimo provoz.
9: Lanovka bude v provozu denně od 7 ráno do 10:45 večer. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které se uskuteční od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii.
0: Tak dneska odpoledne očekáváme proměnlivou, spíš větší oblačnost, sem tam i nějaká ta přeháňka, odpolední teploty, no nebudou moc vysoké, 13 až 16 stupňů, bude foukat i vítr. No a v noci očekáváme jasno nebo polojasno, můžou se vytvářet mlhy, nejnižší noční teploty 7 až 4, v údolích klidně kolem 3 stupňů a taky pozor, možnost přízemních mrazíků.
7: Hit Radio Vysočina.
0: Jak to dneska dopadlo s penězi? Dozvonili se a nebo nedozvonili? Kolik jste případně vyhráli? Poslouchejte.

0: co zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Každý všední den na Hitrádiu Vysočina vyhráváte peníze. I dneska v 7 hodin a 10 minut na někoho z vás registrovaných ty peníze zvonily. No a jak to dopadlo, tak to si poslechněte.
2: Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
1: No my už je to taky přejeme.
3: Osmička. Tak, prosím, prosím.
2: Kdo jste registrovaný, pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
2: Paní.
3: Na vaše jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
1: Dobré ráno,
2: Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
4: Já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak
1: to se
4: nám teda bude o to líp.
1: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
4: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
2: Jo, koupit si něco hezkýho.
1: Takže ve 12. kole byla rychlá Petra, která si přišla na krásných 8 000 korun. Důležitá informace, zítra se hraje o 5 000 korun. A pozor, v pátek máme extra výhru na závěr. V pátek pro někoho z vás budeme mít 50 000 korun. Tak doufám, že jste registrovaní.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: co se děje na Vysočině.
1: Už v pátek se můžete přijít podívat na 21. ročník Noci vědců a vědkyň v Česku na Polytechnu v Jihlavě. Tentokrát bude tématem Noci vědy komunikace. Těšit se můžete na přednášky, workshopy, prohlídky budovami, praktické ukázky, zábavu pro děti i dospělé, takže doražte v pátek od 17 hodin právě na Polytechnu v Jihlavě. To Kristián Šebek se svým hudebním projektem Můj vzor Božský Karel, věnovaný jeho největšímu pěveckému vzoru, vystoupí v Hrotovicích za doprovodu čtveřice skvělých muzikantů s názvem Slavinský band. Takže v pátek 19 hodin ve Společenském domě v Hrotovicích si můžete užít tenhle ten koncert. A jenom připomínám, že příští týden v úterý 29. proběhne další dámská jízda v Cinestaru v Jihlavě, bude s filmem Pravda nebo lež. Začátek programu v 18 hodin s tombolou, welcome drinkem, ochutnávkou sýrů a vín a mnoho dalšího.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Kuchenhaus Jihlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchenhaus-kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus-kuchyně.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké. Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké.

0: jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přesuňte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
10: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Dacia v Jihlavě.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Lady Gaga a Abrakadabra na Hitradio Vysočina. No a teď už taky Doktor Albán, zazpomínáme na 90. No a další takovýhle songy uslyšíte i dneska po 18. hodině v rámci Hitradia Classic, tak nás laďte.

0: Jste správně naladěni s Hitradiem Vysočina. Pokud se vám zdá, že v okolí Nového Města na Vysočině je dneska nějak rušno, tak se vám to nezdá, ale je to tak, protože v areálu Vysočina Arény probíhá taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Tak jenom, abyste věděli, proč to tam třeba případně houká a tak. Za chviličku na Hitradiu Vysočina Pitbull, tak buďte s námi a hezké úterý.
1: Trenírkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Více než 60% dospělé populace.

0: populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Starnet internet.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš.
9: Více na dětirájetour.cz.
10: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
11: Dokonalé laminátové a vinylové podlahy Quickstep nyní ve speciální akční nabídce. Značkové podlahy Quickstep, to jsou podlahy dovedené k dokonalosti s důrazem na design a kvalitu. Kompletní sortiment značkových podlah Quickstep, včetně originálního příslušenství, najdete v podlahářství Kasal na adrese Dolní 1730 Žďár nad Sázavou. www.podlahykasal.cz www.podlahykasal.cz.
12: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada, dotkněte se divočiny.
13: Vysočina.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hitrádiu Vysočina. Blíží se 11. hodina. A máme pro vás nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 130,5 a 96 směrem na Prahu bude v pravém pruhu probíhat výměna směrový sloupku, tak s tím počítejte. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
9: Krátké zprávy a Vladan Hýl. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky bez žádosti. První změny by měly začít platit od roku 2028. Knihovny po celé republice oslaví čtení. Do jubilejního 30. ročníku Týdne knihoven se zapojí také Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Jaký program tam na návštěvníky od 28. září čeká, ví její mluvčí Petr Bobek.
10: Workshop s názvem Na cestě ke čtení. Uživatelé se tam dozví, jak vlastně pracovat se začínajícím čtenářem a jak posílit ten vztah ke čtení a ke knihám. Další akcí, kterou jsme si pro čtenáře připravili, Amnesty, je to vlastně určené pro ty, kteří mají nějakou upomínku na svém kontě.
9: Podmínkou pro odpuštění upomínky je vrácení všech dokumentů, kterých se dluh týká. Američanka skončila kvůli umělé inteligenci na několik měsíců ve vězení. Systém na rozpoznávání obličejů ji totiž označil jako osobu podílející se na bankovní loupeži. A to i přesto, že žena v místě loupeže nikdy nebyla. Než se všechno vysvětlilo, strávila několik měsíců za mřížemi. Teď chce odškodné 10 milionů dolarů. České tenistky rozehrávají čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Británii. Jako první teď nastupuje Marie Bousková proti Sonaj Kartalové. Poté Linda Nosková vyzve Katie Bolterovou. Případnou rozhodující čtyřhru by měly odehrát Kateřina Siniaková s Karolínou Muchovou. Češky útočí na 12. titul a první od roku 2018.
0: V Jihlavě právě svítí sluníčko, my dneska očekává mě proměnlivou, spíš větší oblačnost, výjimečně klidně nějaká přeháňka, teploty 13 až 16 stupňů, bude taky foukat vítr, no a v noci očekáváme jasno nebo polojasno, kránu potom mlhy, noční teploty 7 až 4, v údolích klidně kolem 3 stupňů a taky možnost přízemních mrazíků.
7: Hit Radio Vysočina.
0: Krásné úterní dopoledne všem přeje Markéta Zušťáková. Společně se mnou teď třeba Roxette anebo kapela Krištof, tak buďte s námi.

nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit, na hlas se smát. Pojď zářit celým světem.

Crash Boom Bang a také Roxette na Hitradio Vysočina v 11 hodin 14 minut. Já už jsem o tom mluvila, že zítra bude podzim, zítra nastane ta podzimní rovnodennost a prý bychom ji měli oslavit anebo uctít, jak chcete. A teďka jak? Tak prosím vás, úplně nejideálnější je zachumlaní v dece s hrnkem šípkového čaje u krbu, prostým nic neděláním, při kterém se myšlenky mohou volně toulat, protože tím tak probudíme svou tvůrčí sílu a kreativitu, která právě z toho nic nedělání pramení nejsilněji. Podstatou vlastně je, že si uvědomíme, že přichází čas sklidnění a zpomalení tempa života. Tak já vám to jenom říkám, abyste věděli, že opravdu musíme s podzimem ubrat a víc odpočívat. Aspoň tak to tady v tom odborném článku říkají. Tak jo, řekneme si za týden, to jsem zvědavá. Tady jsou Lost Frequencies.

0: Každý rok v září se tělocvičné jednoty České obce sokolské otevírají veřejnosti v rámci své akce Be Active Sokol spolu v pohybu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a propojen s celoevropskou iniciativou Evropský týden sportu, takže proto nese motto Be Active, tedy buď aktivní. No a já vás zvu právě na sokolskou akci tady na Vysočině, protože v pondělí 28. září můžete vyrazit na sokolskou desítku do Přibyslavy. Je to běžecký závod pro děti i dospělé, ta dětská kategorie startuje před 9:30, předtím registrace, tak vyražte běhat.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším.
7: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se pod

0: 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Amy Disturb na Hitradio Vysočina. Tak jsem zkontrolovala, jaký byly maximální teploty v tento den, tedy 22. září. A docela bych se teda vrátila do roku 2003, kdy bylo 29 stupňů. Tak však já jsem to tady říkala, že se nám potom horku bude i stýskat. Hele, momentálně v hlavě oblačno a 11 stupňů.

0: Zaspívala nám Eva Farná na Hitrádiu Vysočina. Mám tady informaci pro všechny řidiče, že na Jihlavsku mezi Vápovicemi a Novou Říší je silnice v tuhle chvíli úplně uzavřená z důvodu záchranných a vyprošťovacích prací. Takže tam nejezděte určitě. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu, jinak samozřejmě další doprava úderem 12. hodiny v našich zprávách. A potom už srdcovky. Tak zůstávejte s námi. Já se loučím, přeju hezké úterý a zítra v 9. Ahoj.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
6: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
7: No počkat, oni nám snad chtějí zrušit volby?
8: Ale ne, jen se v Jihlavě snížil počet volebních místností a změnily se některé okrsky.
7: A to se mám jako trmácet přes celé město?
8: Nemusíte. Většina lidí má volební místnost velmi blízko. Jen je dobré si předem ověřit, kam patříte.
7: A kde to najdu?
8: Na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky.
7: Tak to jo, hlavní je vědět, kam jít.
9: Volíte? Ověřte si, kam jdete.
10: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
11: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
12: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
14: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete 2 palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro 2 palety věncovek zdarma. Více na DEK.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: A říká, jak to dlouho děláš? Říkám 10 let a na ránu jsme skoro rok a on. Takže, že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako v 6 ráno?
17: A já na něj hledím a říkám.
18: Hledím, z jakého seš století.
17: Koukám a říkám. Vlastně, on má vlastně pravdu.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na příjezdu do Havlíčkova Brodu směrem od Čáslavy počítejte s pomalým provozem a menším zdržením v důsledku prací na vozovce. Stejná situace je i v protisměru. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Franto, co pak všechno se dá sušit?
3: Ovoce, houby, bylinky i maso.
2: A tvůj Bůček?
3: Ten už nestihneš.
4: Sušečky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
9: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun, a to pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky. První změny by měly začít platit od roku 2028. Studenti práv si mohou v praxi vyzkoušet soudní proces v roli advokátů. Spotřebitelská organizace D-Test chystá další ročník soutěže simulovaného soudního jednání. Jak bude probíhat, popisuje Lucie Korbeliusová.
12: Soutěžící se tentokrát pustí do sporu mezi zákazníkem a autopůjčovnou. Týmy musí rozpoznat rozhodné skutečnosti, vyhledat relevantní právní úpravu, vystavět přesvědčivou argumentaci a nakonec je také obhájit před odbornou porotou. Nejlepší týmy následně osobně změří síly při simulovaném soudním jednání na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
11: Soutěž je určena týmům složeným ze studentů právnických fakult. Přihlášku je potřeba odeslat nejpozději do 15. října. Na slovenských horách poprvé po létě nasněžilo. Dnes ráno měla sněhová vrstva v nejvyšších polohách více než 20 cm. Turisté tak musí v nejbližších dnech počítat se zimními podmínkami, a to zejména ve vysokých a nízkých Tatrách. Teď ještě pohled k nám.
1: Žďárčí záchranáři už nebudou v pronájmu, získají vlastní moderní stanoviště. Vyroste mezi ulicemi Novoměstská a Jamská, hned vedle areálu hasičů. Jednopodlažní budova nabídne mimo jiné 4 garážová stání pro zásahová vozidla. Přímé propojení budovy s garážemi jim umožní rychlejší výjezd k pacientům. Stavět by se mělo v roce 2028.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na Vysočině panuje velká oblačnost, přes den bude ale hodně proměnlivá, večer by pak měla ubývat, na Žďársku se může objevit i přehánka a maximální teploty 13 až 16 stupňů.

Je pravé poledne, úterý, začínají vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu. Doufám, že se dneska máte dobře. Úterý je vlastně takový jako příjemný den, ale být úterkem, tak bych byl smutný, protože úterý vlastně jako nikoho moc nezajímá. Pondělí to víme, to je prostě jako šílený den. Středa to je zase jako super den, čtvrtek, tak to je, jak se říká, občas už takový jako malej pátek. Pátek je super, sobota jasně, neděle taky, ale co to úterý? Fakt jako úterý je vlastně jako prostě jenom úterý. No, tak v obyčejný den uslyšíte na Hitrádiu neobyčejné hity, protože v rámci dalších srdcovek tady pro vás mám hudební poklady. Tohle je rok 2000. 12 věci.

v srdcovkách budeme na Hit Radio cestovat časem. Kdybyste měli stroj času, do jakého roku byste se teď vrátili a proč? Mohli byste tam prožít jeden jediný den a zase byste se vrátili zpátky. Jo? Jaký rok by to byl? Koho byste ten den potkali? Co byste dělali? S kým nebo kde byste byli? Dejte vědět na 777-937-777. Nechte si to v klidu projít hlavou. Já vím, že to je docela jako složitý. Já nevím, tak mě je teď 40. Klidně bych se vrátil do roku 98. To jsme vyhráli na Gáno. A mohl bych to pořádně oslavit, to zlato někde v hospodě, protože tenkrát mi bylo 12, takže jsem úplně nemohl. Tak třeba tohle, jo? A nebo... Taky nad tím musím trošku popřemýšlet. Nebo bych se možná vrátil ještě do jiného roku, abych mohl jít na oběd s babičkou. To by taky bylo hezký. V Tišnově. Na Květnici. Nahoru. Tišnov, pokud nevíte, 30 km od Brna. Tak tomu, co moje babička byla, tam já jsem trávil celý dětství. Tak tam jsme chodili na Květnici, nahoru na takový kopec, kde se kdysi sbírali ametisty. Takže jako dítě tak jsem měl vždycky kladívko, s bratránkem jsme chodili a mlátili jsme do kamínku a hledali jsme, jestli tam náhodou nejsou ametisty. Tak i třeba tohle. Pojďme zavzpomínat, jo? Do jakého roku byste se chtěli vrátit, abyste tam mohli prožít jeden den? S kým a kde by to bylo? Dejte vědět. 777-937-777 a my se právě teď vrátíme do roku 1987 a v tom roce, kdybyste přišli tady do garáže nebo do nějakého pneuservisu, autoservisu, tak jsem si 100% jistý, že tam na zdi by visel plakát Dámy v plavkách, velmi spoře oděné, a to dámy, která se jmenuje Sabrina Salerno. Modelka, která se nakonec dala na hudební dráhu a v roce 1987 naspívala velmi odvážný hit. Jmenuje se Boys. A tady je srdcovka číslo 2 na Hit Radio. Boys. Boys. Má trošku hluboký hlas, co? Boys.

0: Sabrina, Boys, Boys, Boys. Ve 12 hodin 13 minut další nádherná srdcovka tady na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Vzpomínáme na den, do kterého byste se mohli vrátit, kdybyste měli stroj času. Tohle je moc hezká zpráva, kdybych se mohla vrátit v čase na jeden den, byl by to 1. červen 1982, kdy jsem odmaturovala. Ještě se mi o tom dni občas zdá. Tak snad v dobrým, to bych chtěl vědět podrobnosti tady. Další zpráva, já 100% vím, já bych se vrátil do roku 2010 a koupil by si aspoň 100 000 bitcoinů, stál tenkrát dva haléře, dneska bych jenom jezdil po světě a užíval si Dušan. Jasně, těch bitcoinů je tady strašně jako moc, tohle ale taky moc hezká zpráva. Rok 1989 za tátou, kdy odešel, měla bych na něj tisíce otázek, strávit spolu jeden celý den. Bylo by to krásný. Jste bez varády, jo, zdraví Jana. Tak ano, podobných zpráv tady mám hodně, hodně. Samozřejmě, tím, že se vracíme tady v čase, tak to znamená, že jsme se s některými věcmi i lidmi museli rozloučit. Tak si dáme další velmi výjimečnou srdcovku tady na Hitrádiu a dál budeme vzpomínat. 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Pište mi, do jakého dne, po případě roku, byste se chtěli vrátit a proč. A když se tady dneska bavíme o věcech a lidech, se kterými jsme se rozloučili, tak snad vám to teďko nevžene moc slz do očí, ale co jiného dát než tohle. A navíc právě dnes slaví své 68. narozeniny Andrea Bocelli.

0: Andrea Bocelli, Sarah Brightman na Hit Radio, Time to say goodbye.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No, tak teď nevím, jestli jsem náhodou jako si neukrojil sám, dost velký sousto. Píše mi Léňa, tak si normální, fakt díky, brečím jako želva a mám rozmazaný make-up, ale moc děkuju za vzpomínku. Vrátila bych se do roku 1999, byli jsme s rodičema, když to ještě byli, na dovolené v Itálii. Dodnes si pamatuju jeden večer v restauraci a pak na lehátkách na pláži, kdy jsem se s nima nasmála tak jako nikdy předtím, vyprávěli historky z doby, kdy jsem byla ještě malá, co všechno jsem dělala. Moc děkuju za dnešní srdcovky a za tuhle vzpomínku. Ráno se stalo. Další zpráva. Ahoj, Andrea Bocelli, tak toho milovala moje mamka a přála bych si vít jakýkoliv den s ní ještě před rokem 2006. Zdraví Míša. Čau, já bych se vrátil do roku 2010 na lyžák a nejel na ten poslední skok na snowboardu. Aj. Chápu. Jasně. Ale pozor, my neměníme, jo, čas. Myšlenka je v tom vrátit se na ten jeden den a prožít ho znovu. Ne něco změnit, ne něco udělat jinak, ale vrátit se do doby, kdy vám prostě bylo opravdu fakt jako dobře. Ať už je to rok nebo den, dneska na to zavzpomínáme. Pojďme se vrátit do doby, kdy nám bylo fakt jako skvěle. Co to bylo za rok, co jste tenkrát dělali a proč byste to chtěli zažít znova? 777-937-777 a my si dáme hit, který se jmenuje Ještě jednou. Pojďme to zažít znovu. One more time. Daft Punk na Hit Radio. One more time. Další srdcovka. A pojďme na tu dobu vzpomínat s úsměvem. Jak se říká, žijeme jenom jednou, tak si to pojďme užít. Úsměv na rty a užívejte srdcovky na Hit Radio. S Jirkou Plnářem a Daft

0: bývalá Spice Girl na solové dráze Melanie C, tedy Mel C na Hit Radio. Pátá srdcovka ve 12.26.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Dneska tak jsme se vraceli v čase. Evidentně jako většinou byste se chtěli vrátit do doby, kdy vám bylo dobře, a to většinou s těmi, kteří už tady dnes nejsou, anebo tady dokonce mám i spoustu příběhů, že byste se chtěli vrátit do dne, kdy se vám narodili vaše děti, jakože byste chtěli být takhle ještě jako u porodu znova, ale chápu, je to samozřejmě jako jeden z těch nejšťastnějších zážitků v našem životě. Ale je tady hezká zpráva, která je trošku netradiční. Když si řekl jeden den, kdy jste byli šťastní, tak mi samovolně naskočila vzpomínka jednoho okamžiku ve Francii v Británii, kdy jsem poprvé naživo spatřila jeden mis s majákem a ostrovem za ním. Byl to splněný sen a já byla tak dojatá, že jsem málem plakala. Šla jsem půl hodiny po útesu s vykulenýma očima a nespouštěla zrak z Atlantiku, misu, ostrova a majáku. Splněný sen je totiž v začátku jako facka. Děkuju za tuhle zprávu. Moc hezký. To je přesně on. Totiž v začátku jako facka. Děkuju za tuhle zprávu. Moc hezký.

0: Srdcovka na přání, tak pojďte 777-937-777. Co byste chtěli zahrát? Dejte vědět.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
4: Teď to nejde.
3: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
4: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
3: Víš co? Já si to zařídím sama.
5: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
3: Potřebuji rekonstrukci bytu.
6: Komu zase voláš?
3: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
5: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audiokniha.
14: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
15: Tomas Arsov v Tetě?
14: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
14: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
16: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
17: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.

0: is the answer.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hozier na Hitrádiu ve 12 hodin 37 minut.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Trošku to zrychlíme, za chviličku jsou zprávy, tak to stihneme. Máme před sebou poslední srdcovku, ta je na přání. A mám tady zprávu, která se vztahuje k dětství. Čau, pro mě je srdcovka Eminem Lose Yourself. Tohle mi v dětství jelo furt v uších a mám s ní spojeno spoustu okamžiků a zážitků. Případně děkuji. No tak případně není zač, je na čase dát si sluchátka zpátky na uši, ještě drátový sluchátka a otočit volumy doprava, ať se nám vybijou baterky. Lose Yourself na Hitrádiu, cože? If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured,

0: přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A zároveň vlastně poslední srdcovka pro dnešní den. Další budou opět zítra, zase ve 12 hodin tady na Hitrádiu. My ale pokračujeme dál do 13. hodiny. Stihneme ještě například londýnského zpěváka Miku a nebude chybět ani Coldplay. No a zároveň vlastně ta Anglie nás bude trošičku provázet i po 13. hodině, protože zpěvačka Lenny vydává novou desku tento týden. A pozor, Lenny dorazí sem do studia Hitrádia ve 13 hodin na exkluzivní živý rozhovor. Tak se máte na co těšit a pokud máte třeba na Lenny jakoukoliv otázku, můžete ji i teď psát na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Takže Lenny v jednu hodinu tady na Hitrádiu.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Dokonalé laminátové a vinylové podlahy Quickstep nyní ve speciální akční nabídce. Značkové podlahy Quickstep, to jsou podlahy dovedené k dokonalosti s důrazem na design a kvalitu. Kompletní sortiment značkových podlah Quickstep, včetně originálního příslušenství, najdete v podlahářství Kasal na adrese Dolní 1730 Žďár nad Sázavou. www.podlahykasal.cz www.podlahykasal.cz.
11: Tvůj Apple svět v hlavě přechází na vyšší level. Prodej na iWant OC City Park se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čekaj

0: 3. října v 10 hodin v OC City Park. I want. To chceš.
1: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za 2 minutky bude 13 hodin, máme pro vás připravené další nejnovější zprávy. Ještě předtím se podíváme také na aktuální dopravu, no a samozřejmě, že hned po zprávách tady přivítáme mého dnešního vzácného hosta. Dorazí zpěvačka Leny, která tento týden vydává novou desku. Jaká deska bude, na co všechno se můžeme těšit a jak moc náročné bylo desku připravit a vlastně si úplně sám vydat, tak to všechno uslyšíte v našem exkluzivním rozhovoru. Máte se na co těšit ve 13 hodin na Hit Rádiu. No a teď jdeme na silnice.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Jihlavsku mezi Vápovicemi a Novou Říší pozor na nehodu. A na dálnici D1 ve směru na Prahu je mezi kilometry 130,5 až 96 uzavřený levý pruh. Pracují tam cestáři. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Kde výhodně koupit Škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených Škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
3: Kitchen House Jihlava. Kuchyně vyřešeno. Kitchen House kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kitchen House kuchyně.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stovky lidí ráno čekali před pobočkami České národní banky na speciální 5000 bankovku. Banka je vydala ke svému výročí vzniku Národní banky Československé. V Praze měla fronta necelý kilometr a někteří zájemci čekali už od noci. Fronty se tvořily také v Brně, Ostravě a Hradci Králové. Pitva potvrdila, že utonulý v jezeře Most je 19-letý mladík, po kterém policie pátrala od letní bouřky v regionu. Případ policie odloží, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nebyl spáchán trestný čin. Tělo našel soukromý potapěč z Polska minulý čtvrtek. Donald Trump spouští vlastní televizi. Ta má 24 hodin denně vysílat prezidentovi projevy a jeho nejlepší momenty. Kanál vznikl poté, co velké americké televize začaly Trumpovy akce bojkotovat, a to kvůli vykázání několika médií z Bílého domu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Včerejší požár pily ve Žďáru nad Sázavou způsobil škodu podle odhadu hasičů 60 milionů. Oheň byl ohlášený v poledne, vyhlásili kvůli němu druhý ze 4 stupňů požárního poplachu a zasahovalo tam 9 jednotek, včetně dobrovolných hasičů. Uhašeno měli v 3:30 odpoledne, nikdo se naštěstí nezranil, proč ale hořet začalo, se zatím vyšetřuje.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na Vysočině nás provází mírný vítr, velká oblačnost a na Žďársku se mohou objevovat také přehánky. Večer by oblačnost měla ubývat a teploty se zastaví na 16 stupních.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Úterní odpoledne i po obědě pokračuje dál, doufám, že jste si dali dneska něco dobrého. Já tady mám tak pár hudebních desertů, ale zároveň i dneska mezi 13 a 14 hodinou uslyšíte možná věci, které jste ještě neslyšeli. Hity, které tady pro vás máme, které vyjdou tento týden na zbrusu nové desce, kterou nám dnes tady živě exkluzivně představí sama Leny. Už za chviličku naši oblíbenou zpěvačku přivítáme ve studiu.

0: Na Hit Rádiu Linkin Park v 1:05 a to je přesně ten pravý čas, kdy tady můžu osobně přivítat mého dnešního vzácného hosta, a to dámu, která má vlastně velmi společné s Linkin Park. Leny. Leny, vítej u nás ve studiu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jaká byla cesta?
1: Taková last minute bych řekla, no.
0: Chápu.
1: Asi tak bych tu dnešní dopravní situaci shrnula.
0: Když slyšíš Linkin Park, co tobě se vybaví?
1: Vybaví se mi asi spolupráce s Mikem Shinodou, který je prostě skvělý člověk, ale jako obecně lidskost. Lidskost, skromnost a strašně dobrá energie, která ze všech těch členů jde.
0: Krásný, krásný. Co půjde z tvého nového alba? Protože to je to, proč ty jsi tady dneska s náma, protože tento týden vydáváš nové album.
1: Přesně tak. Je to uf. Ale samozřejmě cesta tam tudy nekončí, protože samozřejmě ten kreativní proces mě strašně nakopnul, takže já tvořím ještě dál, jako nezastavuju u novýho alba. A to nový album doufám, že přenese na fanoušky a vůbec posluchače hodně energie. Doufám, že si to prostě užijou, že to pro ně bude zábava, že jim to něco dá, že se v tom třeba nějak najdou.
0: My máme doslova do písmene pár dní do vydání. Ty si ty poslední dny užíváš, anebo se vlečou?
1: Nevlečou se vůbec, naopak bych to potřeba trošku zastavit a třeba si užívat ten moment. Zítra máme takovou listening party s fanouškama, vyloženě jsem jako vyselektovala fanoušky, u kterých vím, že mě poslouchají prostě 10-13 let dlouhodobě, takže s nima ten čas chci jako zastavit a právě si to užít, poslech toho alba, oni to tam vlastně uslyší úplně poprvý, takže se na to strašně těším a na to vydání, to jsou vlastně moje narozeniny v pátek, takže tam jako chci opravdu zpomalit, no.
0: Chápu. Ono vždycky do těch narozenin každý ten den vypadá, že utíká strašně moc rychle. Ale mě zajímá ta listening party, to je normální? Máš to takhle u každého alba?
1: Nemám to takhle u každého alba. Vlastně doteď jsem žádný svoje album, což je šílený, jak o tom tak přemýšlím, ale ani nekřtila. Já jsem taková jako neslavnostní možná v tom, že si možná spíš jako si oddychnu, jo? Když to album je dokončený, tak řeknu uf a jedu na 14 dní na dovolenou, protože chci vidět taky nějaký ten venkovní svět, když jsem byla celou dobu zavřená v tom vnitřním studiu. Ale je pravda, že tohle album je pro mě extrémně srdcový a je to první album, který vydávám sama pod sebou, čili tam je ta oslava taková jako možná pro mě ještě víc speciální, takže to chci oslavit s těma fanouškama a s lidma, který to album přivedli vlastně se mnou na svět.
0: Vydáváš první album sama pod sebou. Co to laicky znamená? Aby si to každý dokázal představit.
1: No, úplně, když to úplně zjednoduším...
0: Je to tak drahý.
1: Teď si na to kápnul, ano. Ale samozřejmě hned v druhý větě řeknu, že já vlastně vlastním ten svůj materiál, což je hlavní rozdíl mezi tím, když ti to vydává major label nebo jakýkoliv prostě label vydavatelství, tak jelikož oni platí za vznik toho materiálu, tak ho vlastní. A ty mechanické práva teď vlastním já, což je jako pro umělce si myslím docela jako příjemný pocit. Autorství, když si napíšeš ty písničky, tak ty vlastníš jako vždycky.
0: Jasně.
1: Ale ty mechanické práva a to, že vlastně si s tou písničkou můžeš dělat, co chceš, tak to je ten hlavní asi rozdíl jako independent versus major label. Ale samozřejmě to je to nákladná věc.
0: Takže něco podobného, jako udělala Taylor Swift?
1: No, přesně tak, super. Ano, ona vlastně si přivlastnila, ty vlastně máš i možnost, to je ta složitější asi verze, ale můžeš ten celý repertoár přenahrát, což vlastně udělala ona. Jo, ona udělala minimální změny v těch nahrávkách, ale už je to nová nahrávka, kterou vlastní ona. A já jsem si řekla, že tenhle nový materiál budu taky vlastnit už já.
0: Je to najednou takový to, jakože teď asi z pohledu ženy, mám tady nové album, je to takové mé dítě a já si můžu rozhodnout sama, jak ho budu vychovávat.
1: V podstatě jo, já jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Moje děti to jsou, ty moje alba, ale je pravda, že tu cestu jako si, si pak určuješ sám a je to příjemný, no.
0: No a jaký budou? Budou to rockeři nebo bude to víc balada? Protože nová deska to začíná hodně jako piánko, ale my víme, že ty nejsi ta hodná holka u piána jenom, nebo spíš, že to jde do rockovýho hávu. Tak jaká bude nová deska?
1: Takový mix, myslím, emocí, žánru, dá se říct, i když samozřejmě k tomu roku to jako inklinuje velmi, ačkoliv, jak jsi říkal, začíná to i končí piánem, takže si myslím, že tam je furt kousek té holky u piána, kterou jako vždycky budu vesměs. Spousta těch písniček konec konců i vznikala stále jako u piána. Takže to se nemění, ale trošku chci, aby lidi slyšeli na těch nahrávkách to, co jako vidějí i naživo, protože já jsem taková rockerka, dá se říct, na jevišti a mám tuhle energii strašně ráda se na jevišti pohybuju, přibližuju těm lidem, takže tuhle energie jsem chtěla přenést i na tu nahrávku.
0: No tak si dáme první song, není to teda jakože první song, který je na albu, ale první song, který já tady mám připravený, jmenuje se Second Guessing, o čem je?
1: Second guessing je o takových těch vnitřních pochybách, protože si myslím, že když o nás pochybuje někdo jiný, nebo když nás schazuje, tak to je taková jako jedna věc. Ale druhá věc je, když my sami se jako brzdíme od některých věcí, zakazujeme si třeba určitý sny, bojíme se udělat nějaký krok vpřed. Takže si myslím, že tohle je takový ten song o těchto pochybách.
0: Tak se pojďme nebát a pojďme udělat krok dopředu. Tady je Lenny na Hit Radio.
2: Hey, it's me.

0: na Hit Rádiu Second Guessing a Leny na Hit Rádiu i teď živě v našem exkluzivním rozhovoru. Ještě jednou vítej u nás ve studiu.
1: Děkuji za pozvání.
0: 25. září vychází tedy nová deska. Jak se jí jmenuje?
1: Jmenuje se Good Omens, což v překladu znamená dobrá znamení. Přiznám se, že nevím, jako v jakém momentě jsem na tenhle název přišla, ale myslím si, že to bylo hodně o tom pocitu, který provázel celý ten tvůrčí proces toho alba, který byl takovej, jako všechno šlo tak jako po másle, bylo to, odškrtávala jsem si tak jako postupně ty políčka, který jsem si třeba vysnila, který jsem si ani nevěděla, že jsou jako možný uskutečnit různý spolupráce a podobně a všechno to se to neslo v takovém duchu těch dobrých znamení.
0: Takhle, ono je to 10 let letos od vydání první desky. Rok 2016 pro tebe musel být jako neuvěřitelný zlom v kariéře, že jo, na Andělech si vlastně vyhrála všechno, kdy jsi byla nominovaná. Těch 10 let, to už je docela jako doba, kdy člověk může hodnotit. Tak jakých bylo těch 10 let pro tebe?
1: Bylo krásných, jako samozřejmě byly tam propady typu ta šílená doba covidu, že jo, asi pro všechny z nás prostě nepochopitelná, co se vůbec tehdy dělo. Ale byly i momenty jako neskuteční euforie a momenty spoluprací, eventů, na který jsem v životě netušila, že je možný se nějakým způsobem dostat a spousta splněných snů, spousta cestování, nacestovaných jako kilometrů, takže já si myslím, že se událo úplně všechno, co mohlo.
0: Já se na to ptám záměrně, protože aspoň teda z mýho pohledu si myslím, že těch 10 let muselo utíct tak strašně rychle, že člověk asi nemá ani jako čas si uvědomit, co si vlastně všechno teď jako užívá a prožívá, ne? A fakt si to jako užít, ne?
1: No. Jako musím říct, že proto právě si se správně zeptal v té první části našeho rozhovoru, jestli mám čas si to vůbec jako užívat, tak já se snažím fakt teď už jako se zastavit a uvědomovat si kouzlo toho daného momentu. Já vím, že to může znít jako klišé, ale je fakt jako, že ten život máme jenom jeden a tudíž jako nejenom ty pracovní úspěchy, ale jako i ty osobní věci a zlomy a tak dále si snažím fakt jako užívat a vychutnávat a nějak být přítomná vůbec. Protože to si myslím, že jsem se trošku za těch 10 let musela jako naučit, že jsem dost jako myslela dopředu další projekt, další píseň, další album, další produkce, další vizuály a nestačila jsem si užít to, co jako prožívám. Takže teď to měním.
0: Já když tě tak poslouchám, tak mi to přijde, že to všechno vlastně máš teď jako o pocitech, o emocích. A tak se musím zeptat, když se snažíš vyjádřit v hudbě emoce, jde ti to líp v angličtině anebo v češtině?
1: No v angličtině rozhodně. Jako v češtině se přiznám, že pracuju i na tom, že když zpívám v češtině, ve finále, aby tam ty pocity vůbec byly takový, jako jsou, když jsou v angličtině, protože já, když si ten text jako píšu v angličtině, tak ho tak i jako cítím, jestli to dává smysl, prostě to jako zpracovávám ty emoce v reálném čase, nějak jako to ze mě jde ven asi uvěřitelně, autenticky, organicky. A to v té češtině je trošku rozdíl pro mě. Jo, jako učím se, když už mám nějakou spolupráci v češtině, což většinou tak zabřednu do té češtiny právě při těchhle příležitostech, třeba featuringu různých a podobně, tak musím říct, že mám co dělat, abych tam otiskla tu emoci, popravdě řečeno. A nejsem si ani vůbec jistá, jestli jako lidi by byli z mojí češtiny, kdybych zpívala třeba jenom v češtině.
0: Jasně.
1: Zas tak nadšený. jako tvrději, že by byli, jo? Protože já mám pocit, že oni mi to fakt věřej, právě protože zpívám tak, jak mi jako hudebně ta pusa narostla v uvozovkách a myslím si, že právě proto je to pro ně takhle autentický zážitek, čehož si jako moc vážím, ale tu češtinu je to takový ještě na zváženou.
0: Je to prostě určitá jako bariéra, ale to je ten důvod, proč já jsem chtěl vlastně jako vědět odpověď tady na tu otázku, jestli jsou to právě ty emoce, proč tvoříš v angličtině, jestli to je pro tebe přirozenější.
1: No právě, to je jako asi ta odpověď, že pro mě to prostě, protože já jsem vyrůstala mezi anglickýma dětma, chodila jsem do anglické školky, školy a i vlastně proto já jsem jako přemýšlela v tom jazyce, začala tvořit v tom jazyce, takže pro mě je to takovej v úvozovkách jako druhý rodný jazyk, ve kterým jsem tu kreativu začala uplatňovat a tudíž mi to jako do té češtiny moc nejde přepnout. Nejsem jako zvyklá, nejsem takhle školená a to řemeslo nemám ještě jako opracovaný v té češtině.
0: krásně řečeno. Dáme si další hit a já teď přemýšlím, který. Mám tady dva a když bude ta listening party, jo, tak tam uslyší něco, co vlastně ještě nikdo nikdy nemohl slyšet. Můžeme my tady na Hit Radio a vy, kdo nás teďko posloucháte, v práci, v autě, doma, kdekoliv, na mateřský dovolený, což není dovolená, tak můžeme my slyšet teď něco opravdu poprvé, aby i my jsme měli takovou naší vlastní Hit Radio listening party.
1: No samozřejmě a já teda bych těmhle lidem poslala písničku, která se jmenuje Perfect Girls. Je to teda můj feature se zpěvačkou Annabelle a to je to vlastně úplná novinka, ještě nikdo ji neslyšel.
0: Dáme si úplnou premiéru.
1: Jsem pro.
0: Tak
1: jsem
0: jo,
1: pro.
0: Tak pozor, exkluzivní premiéra pouze a jen na Hit Radio. Lenny, Annabelle, Perfect Girls. Právě teď.

0: exkluzivní premiéra tady na Hit Rádiu. V žádném jiném rádiu, nejenom v České republice, ale na celém světě, jste tento song ještě slyšet nemohli. Moc si toho vážíme. Perfect Girls. Krásný.
1: Děkuju.
0: Krásný. My se tady k tomu duetu dostaneme za chviličku, protože zároveň bude tento týden vycházet i videoklip a i ten bude žavej. Asi doslova.
1: Doslova.
0: No to narážím i vlastně na první videoklip úplně vlastně prvnímu singlu, co vyšel, ne, tam hořelo
1: piano. Ano, ten byl hodně žhavej, to je pravda doslova.
0: Tak jak moc žhavý bude duet s Anabel, tak to uslyšíte už za chvíli tady na Hit Rádiu v dnešním rozhovoru se zpěvačkou Leny.
2: Chyně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou.

0: Na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
9: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz.
13: Starnet internet.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
16: A vemte sebou i děti.
17: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
15: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
17: Bude vejdán.
18: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
19: Kitchen House Jihlava. Kuchyně vyřešeno. Kitchen House / kuchyně CZ. Navštivte náš nový showroom. Řešeno. Kitchen House / kuchyně CZ. Navštivte

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 13 hodin 32 minut. Máme krásný čas, kdy pokračujeme v našem exkluzivním rozhovoru se zpěvačkou Leny. Ještě jednou vítej ve studiu.
1: Děkuji moc.
0: Kdo jste si nás naladil až teď, tak jen v rychlosti opakuju, že Leny vydává novou desku, která vyjde tento týden 25. září v den narozenin. Leny. Proč vlastně jako v den narozenin? Je to tím, že si chceš dát dárek, anebo je to tím, že je to tak trošku jako zavazující a tak víš, že to nemůžeš posunout o týden dál?
1: Chci si dát dárek. Když už jsem si to pěkně zaplatila a vytvořila a vybudovala jsem si ten tým, který mi s tím pomohl, tak si myslím, že takový symbolický, abych si to dala na ty narozeniny. Samozřejmě takovej jako příznačný den většinou v hudební branži je vlastně půlnoc ze čtvrtka na pátek, kdy se vydávají většinou nové věci. Takže když jsem si všimla, že ten pátek je přímo 25., tak jsem si řekla, hele, já si to tam lupnu na ty narozeniny a prostě si udělám radost.
0: Jak dlouho se deska tvořila?
1: Zhruba asi roka půl bych řekla od takového jako prvního nápadu. Některé ty demo nahrávky takzvané, což jsou vlastně nějaký nehotový jako písničky, jasně, ještě nedopečený, tak ty byly na světě třeba 3 roky, 4 roky, ale byly třeba v šuplíku, tam čekali na správný moment. Takže já jsem to tak jako různě pozbírávala ten materiál a první single, nebo vizuály k prvnímu singlu a zároveň cover alba. Už jsme cíleně fotili loni v červnu. Takže to bylo, no, takže vlastně ten rok, rok a půl zhruba.
0: Ty jsi inspirací

0: i pro ženy, které nás teď jako poslouchají. Holky, nebojte se občas se postavit fakt jako na vlastní nohy a prostě jděte do toho, zvládnete to. Byla ale i přesto chvíle, kdy jsi si řekla, tyjo, možná jsem to neměla jako dělat úplně sama, tu desku.
1: No, byly určitě pochybnosti, jako ta finanční stránka je velmi náročná. Já si myslím, že každý, kdo jde do nějaký takovýhle investice, tak v podstatě je to jako svým způsobem, ty zakládáš biznis, jakoby. Takže ať už jde o muziku, nějakou kreativu, ať už jsi sochařka, nebo šperkařka, nebo prostě ekonomka, biznismenka, tak zakládáš nějaký biznis. A v tomhle bylo třeba myslet i na to, já nejsem úplně tabulkářka, takže já jsem tak jako trošku se vychylovala, jsem tam z toho rozpočtu. Občas to bylo spíš víc bláznivý než mín ty nápady, ale zase na druhou stranu toho nelituju, jako prostě jsem vytvořila si opravdu něco, o čem jsem snila. A je teda pravda, když jako bych to měla úplně rozebrat, že vlastně i nějaký ten budgeting, co ti dává label, tak je vždycky v podstatě půjčka. Jo, ty lidi si to vždycky stejně někde vezmou na tobě.
0: Jasně.
1: Ať už potom v jiný sféře toho podnikání takzvaně, což znamená live shows, booking, merchandise, spolupráce a podobně. Vždycky se to nějak jako vrátí, takže já to beru tak, že to investice, která se i mě někde prostě v nějaký jiný sféře vrátí.
0: Ta investice není jenom do alba jako takového, ale taky do videoklipu.
1: Mm-hmm.
0: Videoklip je extrémně náročná a nákladná věc. V pátek vyjde nový videoklip.
1: Mm-hmm.
0: Myslím si, že na Instagramu už teď je takový malá ukázka. Vychází?
1: Je to možný.
0: Jo?
1: Já se přiznám, že já jsem nebrousila dneska na sociálních médiích, protože my máme PR den, takže já vždycky se snažím být jako právě přítomná, jak jsme o tom tady mluvili. Takže já vždycky na ty sociální média, mám tam i limit mimochodem, jo? Mám vždycky 20 minut denně, vždycky na to kouknu, jenom něco nahodím, tak jako lehce, zlehka scrolluju.
0: Dobře.
1: A pak mi to ukáže. Už si překročila svůj limit 20 minut, tak to schodím, jako jo, protože si myslím, že je to zdraví.
0: Jo, a nejde to posunout jako budík?
1: Ono
0: tak ještě 20,
1: ještě 20. Jako taky jsem někdy jsem vynádám tam ještě 5 minut, taky to nabízí takový to ignoruj limit pro dnešek. Jo, tak vyloženě, když třeba tam mám Q&A takzvaný s fanouškama, když třeba se mě na něco ptají, nebo mám nějaký live vysílání, tak samozřejmě tam jako zůstávám díl a komunikuju s těma fanouškama, to je taky důležitý, ale snažím se to jako omezit. Takže možná tam ta ukázka je, já jsem se ještě nekoukala.
0: Krásný název pro další píseň. Ignoruj limit pro dnešek.
1: Ano.
0: Úplně to vidím. To může být i jako heslo roku 2026.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Zpátky k tomu videoklipu. V pátek tedy vyjde videoklip k písni, kterou my jsme slyšeli dnes ve světové premiéře, to takhle vlastně jako klidně můžu říct. Perfect Girls. Jaký bude ten videoklip? A jaký bylo natáčení? Jak dlouho to trvá?
1: Mm-hmm. No, tenhle videoklip se přiznám, že byl velice jako... To prostě bylo hned hotový, když to takhle jako shrnu. Já většinou jako primární můj videomaker je Ondra Kudin se svojí společností Native Productions, který jsou vyloženě jako takový boutique, jako rodina prostě firmička. A Ondra mi vlastně režíroval strašně moc klipů. Myslím si, že se blížíme spolupráci jako 10-12 možná věcem. A tady jsem udělala výjimku, protože klip jsme natáčeli ve zkušební kabince s Anabel. A myslím si, že je to takový jako... Hravý. Je to ve spolupráci s jednou modní značkou a ve své podstatě je to takový holčičí, bych řekla. Prostě Perfect Girls. Malinko tam je ta samozřejmě ten takový ten kontrast toho textu, který je jako vážnějšího tématu, ale my jsme v tom klipu docela dost takový rozverný, užíváme si momentu.
0: Jasně. Zkoušíte prostě oblečení?
1: Zkoušíme oblečení, zkoušíme navzájem, jako co nám sluší, takže já si myslím, že s Aničkou jsme se na sebe jako naladili a fakt jako to vesměs to bylo jako moje za dlouhou dobu nejkratší natáčení.
0: Já teď jsem si 100% jistý, že spousta chlapů, co už googluje Leny v kabince. Leny v kabince.
1: Ano, tak ještě to ne, není, to je venku.
0: Chlapi až 25. až v pátek. My si dáme ještě jeden hit, také z nového alba. Je to cover. A proč zrovna tenhle cover? Tak to si řekneme za chvíli. Na Hit Rádiu.

0: Určitě jste poznali píseň One of Us, ale nebyla to Joan Osborne. Za mě to bylo lepší, byla to Lenny.
1: Děkuju moc, ne, já
0: je to
1: jsem
0: jiný.
1: Já jsem to dělala s velkým respektem, každý cover, já miluju jako cover verze, protože do toho vždycky ten interpret dá nějaký svůj otisk a tohle je pro mě prostě melancholický song, který má tu přidanou hodnotu toho krásně jednoduchýho textu, všichni jsme si rovní a nějaká ta vyšší moc tady může prostě sedět mezi náma, jako v kavárně nebo v autobuse v zadní lavici, takže prostě je to nádherný song, ale dělala jsem ho s velkým respektem.
0: Je to jediný cover, který bude na desce?
1: Je to jediný cover na desce.
0: Výborně. Deska tedy, která se jmenuje Good Omens, tak vychází 25. září. Nikdy si neměla křest desky. Není to škoda?
1: Je to škoda, ale to jsem zjistila až teď. No, to souvisí s tím, o čem jsme si povídali v předchozích vstupech, že vlastně jsem si podle mě neuměla pořádně užít a oslavit ten moment, že já už jsem přemýšlela nad dalším projektem, nad další deskou, prostě nad dalším vystoupením, takže já jsem málo slavila ty momenty přítomný a teď jsem se rozhodla to změnit.
0: Tak, takže křest desky bude.
1: Bude.
0: Kde? A můžeme tam?
1: Desky můžete tam, já budu jedině ráda. Bude to v pražský Roxy, bude to 4. listopadu. A kdo by chtěl ještě si rozšířit obzory, tak pak máme ještě jeden křest v Londýně, 12. listopadu, v legendárním Notting Hill Arts Clubu, což taky bude hrozně fajn. A takže se těším, že ve dvou svých milovaných městech uděláme tuto oslavu té desky.
0: Já jsem strašně rád, že jsi přijala v tvém velmi nabitém čase pozvání sem k nám do studia Hit Rádia představit nám zbrusunovou desku. Ať se desce daří.
1: Děkuji, já moc děkuji za pozvání.
0: Mým hostem tady na Hit Rádiu byla zpěvačka Lenny.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
2: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský?
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: elitedate.cz
16: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu? Atos Stavebniny. S tajným kódem mícháme zdarma. Čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma. Atos Stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavi nebo Světlé nad Sázavou. Atos Stavebniny.
17: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
19: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V tuto chvíli máme pro řidiče dobré zprávy. Nikde se nebourá a jezdí se bez nehod. Pomalu nám ale začíná panovat odpolední dopravní špička, tak i nadále buďte velmi opatrní. A kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Franto, co pak všechno se dá sušit?
3: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
2: A tvůj bůček?
3: Ten už nestihneš.
4: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo.elektro.cz.
5: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
6: Je to osud!
5: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
6: Jdeme!
5: Zapomenutý ostrov. Multikiny Cinestar od 24. září.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
9: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce tzv. Kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovolání, zůstanou na svobodě. Na základě pravomocného verdiktu si odpykávali jedna 9 a druhá 12 let vězení. Zůstá to o pár nocí déle a poznat z Česka více než jen metropoly. Právě k tomu vybízí americké cestovatele aktuální kampaň agentury Czech Tourism. Doplňuje její ředitelka Tereza Hofmanová.
13: Kampaně pracuje s jednoduchou myšlenkou. Praha je vstupním branou do Česka, ne jediným cílem. Americkým cestovatelům proto vedle metropole představuje také Český Krumlov, Brno, Karlovy Vary, Šumavu a další místa, která rozhodně stojí za návštěvu. V průběhu projektu postupně přibývají další typy, které představují Česko v celé jeho rozmanitosti.
12: Pestrá nabídka má Američany přesvědčit, aby si pobyt v tuzemsku prodloužili a poznali také další české regiony. Naši tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupu zahrají s Kanadou, která v týmové soutěži zvítězila v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. V případě postupu mohou Češi v semifinále narazit na obhájce trofeje Italy, kteří se na úvod utkají s Koreou. Teď ještě pohled k nám.
0: Už zítra se ve Vodním ráji v Jihlavě slavnostně otevře nový saunový svět a bazén pro plavání kojenců a batolat. Vznik moderního wellness zázemí představuje významný krok v rozvoji největšího akvaparku na Vysočině a rozšíření nabídky relaxačních služeb. Veřejnost se pak do saunového světa bude moci podívat v pátek úderem 10. hodiny.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Zítra bychom si na Vysočině měli užít více slunce, dnes ale bude ještě panovat větší oblačnost a teploty z maximálních 16 klesnou noci na 7 a místy i ke 2 stupňům.
10: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
14: Úterní odpoledne pokračuje dál. Pokud jste neslyšeli dnešní rozhovor se zpěvačkou Leny, které tento týden vychází nová deska, tak samozřejmě sledujte také i naše Instagramy. Vzhledem k tomu, že na Instagramu Hit Rádia i na mém tak budeme mít záznam toho rozhovoru. Teď to dáváme dohromady, stříháme, aby se to měli hezky s obrázkem. Dáme si další hity na Hit Rádiu. Take That, za chviličku, Rehab, Anana Club a Sesh, Rock My Body právě teď.

0: Je úterý 2 hodiny odpoledne a to znamená jen jedno jediné.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Že jdeme řešit další anketu, nebo ne anketu, takový průzkum, který tady mám. Tentokrát je to téma, které se bude týkat vás, rodiče.
1: Vědci
0: tvrdí, že přes polovinu Čechů, konkrétně tedy českých rodičů, dodělává veškeré povinnosti až po usnutí dětí. Je to pravda nebo ne? Máte čas přes den udělat si prostě jako svoji práci? A nebo zuby, večerníček, dobrou noc, uspávačka, knížka, pak teprve v 10 úplně celý vyřízený, možná někdy kolikrát i v 10:30 se vrátíte z toho pokoje, protože jste v té postýlce samozřejmě usnuli taky a najednou zjistíte, že ještě teprve teď musíte dodělat všechny věci. Je to naprostý standard u rodičů? A nebo to taky má někdo jinak? U nás je to standard. Já jako začínám žít a pracovat opravdu až po 22. hodině. Jsem zvědav, jestli se najde někdo, kdo to tak nemá. Jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že je to pouze polovina z nás, rodiče. Dejte vědět 777 937 777.

0: Sunrise Avenue Hollywood Hills na Hit Radio ve čtvrt na tři za minutku.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že přes polovinu Čechů dodělává své povinnosti až po usnutí dětí. Jak to máte vy doma? Jak jste to měli třeba doma, když jste ještě měli malé děti? Tak to je otázka, odpovědi na 777-937-777, mám to tady. Ahoj, je to jak kdy, ale třeba my se snažíme, než jdou děti spát, a pak už taky chill. Chvíle se ženou a taky chvilku pro sebe. Co jsme nestihli, to prostě počká. Měj se hezky, Pavel. Tohle to je krásný. Jo, to je to, čemu já jsem se jako chtěl dostat, že když doděláváte potom povinnosti, potom co děti jdou spát, tak se taky ale nestíhají ty manželské povinnosti. Jo, a potom vlastně je ten vztah tak nějak jako jde do kytek, jak se říká, jo? Protože prostě nemáte čas ani sami na sebe. Čau, asi je to jak který den. Většinou je naženeme do 8 hodin do postele a nám začínají 2 hodiny klidu, ticha a relaxu. Než začneme vykydávat na gauči, pak se jako zombí přesuneme zpátky do ložnice. To je taky dobrý. Se taky většinou doma ptám mé paní, u jakého filmu chce usnout dneska. A další. Ahoj, mezi dodělávače povinností po usnutí dětí nepatřím. Jsem úplně mrtvá a odpadnu hned po nich. Krásně je Veronika. Jasně, to je taky ještě další jako varianta. Je někdo, kdo to tak opravdu jako nemá? To by mě zajímalo. 777-937-777.
1: Vědci
0: tvrdí, že je to polovina z nás. Tak na tu druhou půlku zatím marně čekám. Ale pozor, tady zpráva. Ahoj Jirko, my jsme to tak absolutně neměli. Prostě dítě šlo spát po obědě, tady máš postýlku a prostě se vyspinkáš. To samé platilo i večer. Přečetla se pohádka a dobrou noc. Nikdo nikdy neprotestoval. Ale mám kamarády, co to mají úplně naopak a ještě do 7 let to dítě s nimi spí v posteli a prakticky i chodí uspávat a usnou tam samozřejmě s nima. Tohle jsem vlastně nikdy nepochopil. No, tak konečně někdo. Ale ještě potřebuju další. Mají věci pravdu nebo nemají? 777 937 777.

0: Na Hit Rádiu zpěvačka Pink, za chviličku Mandraže, taky Miley Cyrus.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme do finále a rozsekneme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu anebo ne, když tvrdí, že přes polovinu Čechů dodělává povinnosti až po usnutí dětí. Berte to tak, že když teď posloucháte, tak alespoň budete vědět, jak to mají i ostatní doma. Že možná vlastně jako nejste sami, jo, s tím, co řešíte. Tak třeba Lenka tady píše, naše děti také chodili spát po obědě a večer klasika, po večerníčku, po sedmé večerní spinkat. Sami a bez řečí, mnohdy svítilo sluníčko a oni už měli půlnoc. Absolutně bez problémů. A my rodičové měli klídek. Zdraví Lenka. Leni, vy už nikdy nesázejte sportku. Jo? To je zbytečný. Zbytečný. Vy už jste jackpot vyhráli, protože tohle to je jako samozřejmě jako snový. A můžu vás ubezpečit, že 90% ostatních lidí, minimálně rodičů, co dneska píše, tak to takhle doma nemají. Ale vlastně se shodneme na tom, že záleží taky jako na věku. Jo? Záleží na věku, to je taky další zpráva. Záleží na věku našich dětí, mladšímu je necelých 18, staršímu 23, spádou zhruba v půl třetí ráno. To už se moc věcí udělat nedá. Tak samozřejmě, skvělý. Když dítko bylo malé, resty se doháněly až potom. Teď, když je dítko větší, tak je to o něčem jiném. Po večeři se zavře u sebe v pokoji, hraje si a já třeba uklízím. Zdraví Lenka. Tak jo, tak pojďme to rozseknout. Myslím si, že
1: vědci
0: pravdu nemají, že to není polovina z nás, že to bude třeba 60%, 65%. Ale zároveň, že opravdu tady záleží na věku těch dětí. A možná, že v tom jednom určitém věku je to až 90% rodičů. Takže pokud z toho máte stres a nervy, věřte tomu, nejste sami. Pokud to tak nemáte, buďte šťastní.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: Asi jsi jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly, už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK, víc než si myslíte.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Dokonalé laminátové a vinylové podlahy Quickstep nyní ve speciální akční nabídce. Značkové podlahy Quickstep, to jsou podlahy dovedené k dokonalosti s důrazem na design a kvalitu. Kompletní sortiment značkových podlah Quickstep, včetně originálního příslušenství, najdete v podlahářství Kasal na adrese Dolní 1730 Žďár nad Sázavou. www.podlahykasal.cz www.podlahykasal.cz
15: Tvůj Apple svět v hlavě přechází na vyšší level. Prodej na iWant OC City Park se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět.

startuje 3. října v 10 hodin v OC City Park. I want. To chceš. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní... Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Byly doby, kdy jsme se báli otevřít ledničku, aby tam na nás nevykoukli mandraže. No, teď je nám po nich smutno. Tak třeba se jednou dočkáme, třeba se jednou vrátí. Vy se ale nebojte otevřít ledničku a už vůbec se nebojte otevřít dveře, když někdo zazvoní, protože když někdo zazvoní a vy otevřete dveře, tak tam klidně můžeme stát my, jako dneska ráno. A dneska ráno to navíc dopadlo tak skvěle, že si Petra vyhrála 8000 korun. Je to jednoduchý, jakmile prostě ve snídaní šampionů po 7. hodině zazvoní zvonek, vy musíte otevřít dveře a když my tam budeme stát, tak dostáváte denní výhru, což je minimálně 5000 korun. Pokud to tedy stihnete v limitu do 30 vteřin. Důležité je, abyste byli zaregistrovaní do hry. To zvládnete na webu hitradio.cz a tento týden končíme. Zítra ráno 5000, pak uvidíme, protože když nám zítra nikdo neotevře, tak přihazujeme další tisícovku. Kdyby náhodou byl ten černý scénář, že zítra by taky nikdo neotevřel, tak ve čtvrtek je tam 7000. No a v pátek na ten poslední den tam nebude 8000, ani 5, ale rovných 50000 korun. 50000 na ruku, to vám dáme my, když nám otevřete dveře. Je nám jedno, že budete ještě pořád v pyžamu. Na to se po ránu nehraje. Takže hitradio.cz a zapojte se do naší hry, kdo pak to zvoní na Hitradio. No a tady nikdo nezvoní, tady naopak pomalu Alisti už klepe na dvoře naše odpolední show, to začíná ve 3 odpoledne.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Léto je pryč, tento týden startuje podzim a dnes se vás ptám, co na podzim nejraději na Vysočině děláte. Je to pouštění draků nebo třeba pečení brambor? A chodíte i na sběr brambor, kterých je náš kraj, dá se říct, takovou velmocí? Zapřemýšlejte o tom a po 15. hodině to všechno probereme v odpolední show s Markétou Báťovou. Těším se na to.
3: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina. Hit.

0: Shakira na Hit Radio ve 14 hodin a 43 minut. Do 15. hodiny ještě Kato, Sebastian, také Leony. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zítra tady na Hit Radio v pravé poledne. A protože je středa, tak nás zítra ve 2 hodiny odpoledne čeká také naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Tak pokud jste se ještě nikdy nezapojili, zítra je ten nejlepší čas. Tak se smějte a užívejte odpoledne s odpolední show tady na Hit Radio.
1: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
2: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Dacia v Jihlavě.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
6: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
7: Dobrý den, jedete k volbám?
8: Jasně, příští zastávka volby.
7: Tak to jedu správně.
9: V sobotu 10. října bude jezdit volební autobus z Henčova, Heroltic, Hosova, Kosova, Pávová, ze Zborné do volební místnosti a zpět.
8: Příští zastávka, vaše volební místnost.
7: Parádní odvoz zdarma.
9: Ověřte si svou volební místnost podle adresy na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky. Volíte? Ověřte si, kam jdete.
7: Schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
12: S mým hlasem mi pomohla AI.
13: Puf, puf, mňau.
12: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
14: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada, dotkněte se divočiny.
15: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na silnicích nám to houstne. Své o tom ví třeba na dálnici D1 na Brno, kde se od kilometru 177 tvoří kolona. A jestli i vy máte nějaká varování, sem s nimi, my to předáme dál. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Kde výhodně koupit Škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených Škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Kuchenhaus Jihlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchenhaus-kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus-kuchyně.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.

0: Dnes jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová. Sněmovna dnes bude moci o zákonech znovu jednat i hlasovat do noci. Na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé to prosadila tradičně vládní většina kvůli obstrukcím opozice. Podle ní koalice ANO, SPD a motoristů zneužívá mimořádných schůzí. Očekává se, že se sněmovní jednání může protáhnout až do půlnoci. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky a to bez žádosti. První změny by měly začít platit od roku 2028. Francouzský prezident Emmanuel Macron pozval lídry ostatních 26 zemí Evropské unie na projev papeže Lva 14. Macron pronese vlastní projev na téma evropské integrace jako modelu míru. Oznámil to dnes podle agentury AFP Rýský palác, aniž by upřesnil, kolik státníků účast potvrdilo. No a Severní Korea otestovala novou variantu balistické střely s delším doletem. Ta má podle dostupných informací obejít protivzdušné střely Patriot. Armáda v neděli odpálila z námořní základny ve Vunsanu dvě rakety směrem nad Japonské moře. Jedna urazila 440 kilometrů, druhá pak 590. Podle japonského ministerstva obrany vystoupaly do výšky až 70 kilometrů. Hit Radio
1: Vysočina. Krásné odpoledne, 15. hodina odbyla, s vámi Markéta Báťová, vyladíte Hit Radio Vysočina a před námi třeba Imagine Dragons, jdeme na ně. Radio.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Nezvonil dnes ráno po 7. hodině u vás někdo a nebyl to náhodou náš tým, který vám vezl prachy? Ve většině případů asi ne, ale u jednoho z vás jsme přeci jen zase zvonili. A v kapse jsme měli 8 000 korun. Co myslíte? Rozdali jsme je? Pojďme si připomenout, jak to v naší soutěži Kdo pak to zvoní dopadlo tentokrát.
2: Zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
1: No my už je to taky přijeme.
3: Osmička. Tak, prosím.
2: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
2: Paní.
3: Na vašem jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
1: Dobré ráno,
2: Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
4: Já jsem číhala a malá mi tam to prstinka a on je čas, kdy má vstávat, tady jdeme do školky, tak
1: tak to se
4: nám teda bude o to líp.
1: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ránko.
4: No to jo, malá půjde do školky a já jdu do krámu.
2: Jo, koupit si něco hezkýho.
1: Jako probudit se ráno a ještě než vytáhnete paty z domu do práce, než se probudí vaše dítko, tak si vydělat takhle jednoduše 8 tisíc, tomu říkám pořádná paráda a zlepšení dne. To už se do práce snad ani pak nemusí jít, ne? Co myslíte? A nebuďte ale smutní, že to nebylo u vás. Stále hrajeme až do pátku, kdy se těšíme i na velké finále, ve kterém hrajeme o 50 tisíc korun. Tak ještě máte čas, ale musíme být registrovaní, nebo vy musíte být registrovaní, tak hurá na webě Rádia Vysočina. A třeba zítra zazvoníme právě u vás.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Markéta Báťová. A tohle byl takhle 15 hodin a 17 minut na vlnách Enrique Iglesias. No a my se jdeme podívat na podzim. Léto je totiž pryč, zítra začíná astronomický podzim a počasí na Vysočině nám to dává hodně znát. Ale pojďme si ten dušičkový čas zpříjemnit. Co vy na to? Co na podzimu máte na Vysočině rádi? Chodíte péct brambory nebo třeba pouštět draka? Dejte mi vědět, dáme si tipy, co dělat, když už to venku není na koupačku, ale spíš na zahřívačku. S vámi Markéta Báťová, dáme si teď k tomu odpolední superhity. A potom se podíváme na to, co nám píšete. Těším se. No a za chviličku se taky těšíme na Linkin Park.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Maxi.
5: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela.
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

už asi na koupačku to nebude, že se spíš budeme potřebovat zahřát a Petr asi se mnou nesouhlasí, protože píše, že otužilcům začíná sezóna, tak kdyby ses chtěla přidat, určitě tě mezi námi rádi uvidíme. Hele Petře, moc díky za pozvání, já vím, že tam máte kousek nádherný lom, tam se to koupe jedna báseň, ale v létě jo, v tuhle dobu mě tam nikdo nedostane ani párem koní, každopádně díky za tip, jo. Janča z Řehořova posílá krásnou podzimní krajinu Vysočiny s textem. Na podzimu na naší krásné Vysočině miluju ty barvy, strašně ráda se chodím toulat a fotit. Tohle je fotka z minulého roku, letos na ty pravý podzimní barvy ještě čekám. Jako je fakt, Jančo, že podzim je hodně fotogenický a ty barvy jsou prostě krásné, s tím souhlasím a ta tvoje fotka je nádherná. No a co vy ostatní? Co to pečení brambor? Chodíte někdo s partou péct, udělat si ohýnek a čekat, až se ty čerstvě vyhrabané brambory začernají, pěkně s máslem si dát se solí? Dejte vědět, jestli to ještě vůbec někdo děláte, protože já si pamatuju, že jako malí jsme chodili pít brambory pravidelně. No, tak vzpomínejme dál a já posílám další hit. Ano, to jsou první tóny, které už vám určitě napovídají, co to je za hit. Je to Narkotik. Od skupiny Liquido, tak si to pojďme užít. I když je podzim, i když je dneska opravdu pod mrakem, venku fouká vítr, to nám vůbec nevadí, protože s hitama na Hit Rádiu Vysočina je nám vždycky skvěle. Tak zůstávejte na vlnách a užívejte úterního odpoledne.

0: Na Hit Rádiu Vysočina doznívá krásná hitovka Old Coldplay. Pojďme se teď ale podívat, co se kde na Vysočině děje.
1: Co se děje na Vysočině?
0: Zítra Vysočinu čeká hokejové derby. Třebíč vyzve od 17.30 hlavu. V pátek můžete vyrazit na koncert Kristián Šebek a Slavinský band do Společenského domu v Hrotovicích. Start je v 7 večer a lístky můžete zakoupit už teď před prodeji. Čekají vás hity od Karla Gotta, jako Stokrát chválím čas, Jdi za štěstím nebo Lady Karneval. Ale zazní také písně třeba od Valdemara Matušky, Franka Sinatry, Jiřího Korna nebo Elvise Presleyho, tak si to určitě nenechte ujít. No a v pátek se koná i Noc vědy na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, a to od 17 hodin. Tématem je komunikace. Od tance včel po signály z hlubokého vesmíru, od řeči neuronů v našem mozku po optická vlákna spojující svět. Bude to velice zajímavá událost. No a aby toho nebylo málo, tak zveme taky příští úterý do Cinestaru v Jihlavě na dámskou jízdu a film Pravda nebo lež. No a tradičně vás čeká bohatý doprovodný program a taky náš milý kolega Honza Hejda. Další podrobnosti a informace máme na webu Hit Rádia Vysočina, tak mrkněte.
1: Vysočina, tady jsme doma. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Podzim na Vysočině jako malovaný. Barvy lesů i krásy měst a památek. To stojí za poznání. Vydejte se prozkoumat naši Vysočinu. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz, 20 tisíc položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: trenirkarna.cz
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz
16: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
17: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
18: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu? A to z stavebniny. S tajným kódem Mícháme zdarma. Čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma. A to z stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světlé nad Sázavou. A to z stavebniny.
19: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1.
17: Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
20: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
21: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
20: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
17: Hit Radio Vysočina.
22: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

takhle to na Hit Rádiu Vysočina rozjela Katy Perry. No a za chvilku čas letí jako voda, za chvilku je tady 16. hodina. Zuzka nám ve zprávách řekne, co nového ve světě i na Vysočině. No a po 16. hodině potom opět náš odpolední biják. Dnes už tam máme pro vás dva lupeny do kina, tak po signálu volejte 725 44 38 37 a já se budu těšit.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, opatrně stále v Brtnici, v ulici Jihlavská stojí porouchané nákladní auto, průjezd je možný se zvýšenou opatrností. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Já potvrzuji, když jsem jela okolo, tak tam to auto stálo, tak tam dejte pozor.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Kuchenhaus Jihlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchenhaus-kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus-kuchyně.cz.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: On air.
8: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Do Vysokých Tater už dorazilo zimní počasí, a to ještě před začátkem astronomického podzimu. Ve vyšších polohách klesly teploty pod bod mrazu a napadl sníh. Na skalnatém plese dnes ráno leželo až 16 cm. Zářijové sněžení ale není v těchto nadmořských výškách ničím výjimečným. V Žerovnici na Palhřimovsku letos skončí výroba knoflíků, s ní je město spojené přes 160 let. Společnost uvedla, že ceny nepokrývají rostoucí náklady. Podnik s 250 zaměstnanci v současnosti produkuje hlavně komponenty pro automobilový průmysl. Rybářství na Vysočině posouvají termíny výlovů víc k zimě, a to kvůli suchu. Při letošních vedrech měly někde vyšší úhyny u druhů ryb citlivých na nedostatek kyslíku. Kvůli nízkým přítokům se v rybnících zhoršovala i kvalita vody. Stovky lidí čekaly před pobočkami České národní banky, aby získali speciální 5 000 korun. Banka je vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. V Praze se fronta táhla až na 700 metrů a někteří zájemci čekali už od noční hodin. Zítra ráno nás na Vysočině bude probouzet sluníčko, v údolích se připravme na mlhy. V průběhu dne se sem tam objeví nějaký ten mrak a teploty se dostanou na 15 až 18 stupňů.
3: Hit Radio Vysočina.
1: Zprávy se Zuzkou jsou za námi, za chvíli budeme soutěžit o lupeny do kina, tak po signálu taky volejte 725 44 38 37.

0: Tak tady máme 16. hodinu, 7. minutu a my otevíráme náš odpolední biják. Telefony zvonily, ale je teďko mi to paní asi, nebo pán, já nevím, položila. Mám zmeškaný hovor. No, takže vypadá to, ale už nám někdo volá zase, tak já to zkusím teda přijmout. Tak přijímáme. Vydržte mi, tak. A zkusíme. Haló, haló. Kdo pak se k nám dovolal?
1: Ahoj, tady Karolína.
0: Karolínko, ahoj, zdraví tě Markéta Báťová, dovolala ses do našeho bijáku. Tak tě v něm vítám. Prosím tě, jak se máš odpoledne takhle?
1: No, já jsem dneska celý den doma, nejsem v práci, takže jsem moc dobře.
0: Je, to je pohodička, to ti moc závidím. A co takový dva lupeny do kina, hodili by se?
1: No, určitě, to se hodí vždycky.
0: Já tady mám hudební ukázku, má 12 vteřin, můžu ji pustit?
1: Určitě.
0: Tak jdeme na ní.

0: Říkáte to něco?
1: No, říkám. To mám ráda, tenhle film.
0: A jak se jmenuje?
1: Já si myslím, že to je Honza Málem Králem.
0: Honza Málem Králem. Nějaký ještě jiný typ, nebo jsi si jistá?
1: No, já jsem si celkem jistá, tak doufám, že se nepletu.
0: Tak to nebudeme vyklat. Karolínko, měla jsi pravdu, hele, bylo to Honza Málem Králem, Jirka Korn tam zpívá tady tu nádhernou písničku a tady ten tip správný ti zajistil dva loupeny do multiky na Cinestar, tak gratuluju.
1: No tak skvělý, moc děkuju, to mám radost.
0: No my máme taky radost, že máš radost, tak prosím tě, zůstaň na telefonu, doladíme podrobnosti a jdeš ještě do práce nebo prostě budeš doma dneska?
1: Už budu jenom doma.
0: Je, to je krásný, tak si to užívej a měj se moc krásně, ahoj.
1: Děkuji, ahoj.
0: No tak Karolínka to dneska dala na výbornou, dva lupeny do kina jsou její, zítra opět v Bijáku hrajeme o lupen do kina a otevíráme ho po 16. hodině, tak určitě buďte na signálu a mějte se zatím krásně. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: toho úterního odpoledne Kristýna Perej. Vyladíte Hit Radio Vysočina, s vámi stále Markéta Báťová, biják je za námi, dneska to dopadlo, Karolínka vyhrála 2 lupeny do kina, zítra hrajeme o další lístek, tak snad to klapne taky zítra. No ale před námi várka těch největších hitů, tak ať už děláte cokoliv, jsme rádi, že jste v naší společnosti. No a také za chviličku ve společnosti Poetiky, anebo si dáme hit od Sunrise Avenue.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
9: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
10: Je to osud!
9: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
10: Jdeme!
9: Zapomenutý ostrov. Multikine Cinestar od 24. září.
11: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
12: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
14: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
15: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Moderní internet www.starnet.cz.
18: Starnet internet.
19: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: také zpíváme s poetikou, hit blízko na Hit Rádio Vysočina. Všechno mám. No a blízko blizoučko mám tady taky Zuzku Kuklovou a já jsem se vás minulé hodině ptala, jestli chodíte péct brambory nebo je chodíte takhle na podzim na Vysočině sbírat. A Zuzanka o víkendu byla sbírat brambory. Zuzi, prosím tě, tak jaký to bylo?
1: Bylo to krásný, za mě už to nějaká asi desetiletá nebo jedenáctiletá tradice. Je to tady na Vysočině, jak se říkala, nedaleko Třeště. A v sobotu bylo krásně.
0: No takže bylo krásný počasí, veď, sluníčko svítilo, teploty nějakých až 23 stupňů.
1: A ty jsi mi teda markedesky nahrála, tímto bych chtěla popřát pana Pepu, který to má všechno na starosti. A on byl chudák nešťastný, že
0: to
1: bylo málo brambor. Co se bude, je sucho. Tak třeba příští rok.
0: To sucho nás potrápilo asi na všech frontách. Ale pekli jste taky tam brambory nebo dělali jste ohýnek nějakej?
1: Pekli jsme špekáčky a zapíjeli jsme to pivem.
0: No, tak to je krásný, to je přesně podle tvýho gusta, viď?
1: Spokojenost byla.
0: No tak Zuzanko, moc krát děkuju, že se s náma takhle podělila s posluchači Hit Rádia Vysočina. No a doporučila bys nám to, aby jsme se třeba příště taky přidali?
1: Určitě není problém.
0: Jako je tam skvělá parta asi,
1: viď? Tam skvělá parta, je tam skvělé jídlo, vždycky objednáme skvělé počasí, takže prostě značka ideál.
0: Hezky, no tak Zuzanka nás takhle nalákala na sběr brambor, no tak teďko už asi zase za rok, že? Teď už je pozdě.
1: Přesně tak, no a nebo se k někomu prostě tak přidejte, pojedete po silnici Vysočinou, juch, jsme tady.
0: No tak jste to slyšeli sami, tak hurá na sběr brambor a hurá taky na další hity na Hit Rádiu Vysočina.

0: Krásné dobré odpoledne, takhle zní Hit Rádio Vysočina v 16 hodin a 37 minutek. No a my se teďkom jdeme podívat dál na to, kdo nám píše, protože nám napsal Tomáš. Zdravím bramborářky. A že by si taky dal bušty s pivečkem. Tome, musím tě zklamat, my teda nemáme tady na Hit Rádiu Vysočina žádné bušty ani pivo, ale jestli je o víkendu třeba nějaká brigáda, dejte nám vědět, my přijedeme. Hlavně, aby to pivo s buštem bylo. Hit Rádio.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
17: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
18: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
19: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
20: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
21: A říká, jak to dlouho děláš? Říkám 10 let a na ránu jsme skoro rok a on. Takže... Že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako v 6 ráno A já na něj hledím a říkám...
0: Hledím, z jakého jsi století.
21: Koukám a říkám, vlastně, on má vlastně pravdu.
20: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Jdeme hit za hotem, hitem pod plední show. A s vámi Markéta Báťová. No a taky Zuzka za chvilku s námi bude, která už pro nás ladí zprávy. Vezme nás v nich například do Nového Města na Moravě. Co se tam chystá? Počkejte si na to. My se teď ale jdeme zamotat do sítě s Divokým Bilem. Přeju příjemný poslech, ať už děláte cokoliv, ať vám to jde s Hitrádiem Vysočina krásně od ruky. Takhle v úterý odpoledne. Tady už Divoký Bil.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 99,5 do Brna stojí porouchaná dodávka. Dejte tam pozor. Stejně jako mezi kilometry 98 a 104 také na Brno, kde probíhá v pravém pruhu údržba vozovky. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Kuchenhaus Jihlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchenhaus-kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus-kuchyně.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Cena nafty se v srpnu v Česku zvýšila nejvíce ze všech zemí EU. Proti červenci vzrostla o více než 14%, zatímco průměr za celou Unii dělal přes 8%. Uvedl to unijní statistický úřad Eurostat. Druhý nejvyšší růst ceny dieselu registruje Bulharsko a třetí Lucembursko. Nejméně naopak zdražila nafta v Itálii. Nemocnice v Novém Městě na Moravě pořádá Den otevřených dveří. Bude se konat zhruba za měsíc. Podrobnosti má mluvčí Helena Zelená-Křížová.
6: Novoměstská nemocnice srdečně zve na Den otevřených dveří v sobotu 24. října v době od 9 do 13 hodin. Pro veřejnost otevřeme několik nemocničních provozů.
0: Těšit se můžete na komentované prohlídky urgentního příjmu a podíváte se také do urologické ambulance, kde bude k vidění mimo jiné i operační věž. Petr Pavel a Petr Macinka se dnes setkali v New Yorku. Prezident a ministr zahraničí se účastní zahájení všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN. Oba politici spolu hovořili u snídaně. Macinka konverzaci označil za konstruktivní. Jejich vztahy byly v posledních měsících napjaté. Jihlavská základní umělecká škola bude slavnostně zahajovat nový školní rok, a to zítra od 18 hodin v DKO. Těšit se můžete na společné vystoupení dechového orchestru Tuty a součástí večera bude také derniéra pohádky o Kocourovi v botách. Na jejím nastudování se podílely všechny obory školy. Ráno bude na Vysočině slunečno, v údolích mlhavo, během dne postupně polojasno až oblačno. Teploty vystoupí k 15 až 18 stupňům.
5: Hit Radio Vysočina.
7: Tak Zuzanko, děkujeme za zprávy, loučíme se s tebou, měj se krásně, ahoj.
0: Ty se měj taky krásně a ve čtvrtek naslyšenou.

Jste na vlnách Hit Rádia Vysočina, tohle byl David Guetta a co kdybychom si teď dali saunu, co vy na to? Tohle podzimní počasí totiž jakoby vybízí zajci do sauny. Co myslíte, souhlasíte? Takže pokud jste milovníci saunování, tak mám pro vás skvělou zprávu. Už pátek můžete vyrazit do vodního ráje v Jihlavě, kde se otevře nový saunový svět. Nabídne 5 saun, parní kabinu, ochlazovací bazény i venkovní vířivku. A hlavním lákadlem bude panoramatická ceremoniální sauna až pro 60 lidí. Součástí areálu je taky samostatná aroma oáza, bazén se slanou vodou, který mohou využít maminky s kojenci a batolaty. No nezní to krásně, zní, že jo. Na podrobnosti a fotky můžete mrknout na web Hit Rádia Vysočina, no a v pátek od 11 hodin se tam můžete vyrazit, podívat a mrknout na vlastní oči. Teď už na Hit Rádiu Vysočina Sebastián a jeho Barcelona. Krásné odpoledne. Je to

0: minutek a na Hit Radio Vysočina doznívá Pink. Jak už jsem řekla, za námi Pink, před námi další hity. Alex Warren, zazní taky Robin Schulz, Mirai, ale nejdřív dáme přednost dámě. Za okamžik zaspívá Jennifer Lopez. Hit Radio.
1: Peníze, spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
4: Teď to nejde.
3: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
4: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
3: Víš co? Já si to zařídím sama.
5: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
3: Potřebuji rekonstrukci bytu.
4: Komu zase voláš?
3: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
5: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
11: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
12: Dokonalé laminátové a vinylové podlahy Quickstep nyní ve speciální akční nabídce. Značkové podlahy Quickstep. To jsou podlahy dovedené k dokonalosti s důrazem na design a kvalitu. Kompletní sortiment značkových podlah Quickstep, včetně originálního příslušenství, najdete v podlahářství Kasal na adrese Dolní 1730 Žďár nad Sázavou. www.podlahykasal.cz www.podlahykasal.cz.
13: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
14: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Dacia v Jihlavě.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
15: A říká, jak to dlouho děláš? Říkám 10 let a na ránu jsme skoro rok a on.
16: Takže, že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako 6 ráno a já na něj hledím a říkám.
17: Hledím, z jakého jsi století.
15: Koukám a říkám. Vlastně, on má vlastně pravdu.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.
20: Say low.

dneska na Hitrádiu Vysočina. Alex Warren vám zpíval právě v tuto chvíli, krátce před půl šestou. No a my jsme se tady s Markem Grande už těšili na výlově rybníku na Vysočině a dnes k nám dorazila zpráva, že některá rybářství na Vysočině termíny výlovu posouvají kvůli suchu, některé rybníky mají i málo vody na sádkách, některá rybářství hlásí také menší ryby nebo méně ryb, než jsou normálně zvyklí, ale nebojte se nic, kapři na Vánoce prý budou. No a když takto jistí vepřový řízek, co myslíte? Musíme ho odpracovat s tím, co je, a doufat, že příští rok bude lepší. A věříme tomu, určitě to bude lepší. A k lepší náladě hrajeme taky další hity, tak pojďme na ně.

0: trochu té dávky energie od Robina Schulza, Fastboy, ladíte Hit Radio Vysočina. No a na Vysočině nám panuje podzimní počasí. Provází nás mírný vítr, oblačnost a teploty se dnes zastavily na ani ne 15 stupních. Tyto hodnoty naměřily na Vysočině v Třebíči a v Dukovanech, kde bylo nejtepleji. A naopak nejchladněji na Pelhřimovsku v Novém Rychnově, kde bylo odpoledne jen kolem 10 stupňů. No a večer to dneska už vidím asi na oheň v krbu. Je fakt, že letos jsme ještě netopili na rozdíl od minulého roku, kdy jsme topili už někdy v srpnu. A tak si můžeme udělat ten večer takový příjemnější. No v noci totiž teplo ta může spadnout místy i ke 2 stupňům, ale zítra se můžeme už zase těšit na sluníčko a teploty až 18 stupňů. Ladíte Hit Radio Vysočina s vámi i v tuto hodinu Markéta Báťová. No a za chviličku si dáme Offenbach Hit Overdrive. Hit
1: Radio. Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Trenýrkarna.cz. Hlášení.

0: Krulovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
2: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
3: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
7: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
8: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu? Atos Stavebniny. S tajným kódem mícháme zdarma. Čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma. Atos Stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světlé nad Sázavou. Atos Stavebniny.
9: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Tvůj Apple svět v Jihlavě přechází na vyšší level. Prodej na iWant OC City Park se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět.

0: otevření startuje 3. října v 10 hodin v OC City Park. I want. To chceš.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ladíte stále Hit Rádio Vysočina, dobré odpoledne. No a to odpoledne úterní je pomalu za námi. Doufám, že jste si společné vysílání užili, minimálně jako já. Díky všem za vaše zprávy a návody na lepší náladu na podzim. No a zítra se na vás po 15. hodině těším zase a opět to doufám rozjedeme a rozhodně spolu zamíříme do další krásné vesničky u nás na Vysočině, protože bude středa. A tentokrát to bude obec Třeštice. Tak jestli máte co k Třešticím říci, posílejte hlasovky na 725 44 38 37 nebo pište. A já už se teď moc těším. Závěrem teda musím poděkovat naší Zuzance Kuklové, která mi donesla prostě vynikající chlebíčky. No řekněte, kdo se tak máte. Je to boží. Mějte se krásně a užijte si zbytek dnešního dne a zítra ahoj!

0: Zlepši si náladu. Hit
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a připomínáme práce za Havlíčkovým Brodem na Čáslav. Kolony se tvoří v obou směrech. Jiné vážnější potíže hlášené nemáme, tak ať to dobře jede i nadále a případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
5: domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky. První změny by se měly objevovat od roku 2028. Hygiena eviduje na Masarykově základní škole v újezdě nad lesy 250 nemocných, 240 z toho jsou děti. Škola kvůli tomu kontaktovala pražskou hygienu, která prověřuje školní jídelnu. Část školy bude zítra a ve čtvrtek na ředitelském volnu. Smlouva mezi Českem a Německem o vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně Krušnohorského tunelu, by mohla být podepsána v únoru. Na mezinárodním veletrhu kolejové techniky v Berlíně to řekl ministr dopravy Ivan Bednář. Smlouva se původně měla podepisovat už tento měsíc. Ke zdržení došlo na německé straně. Naše tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu Linda Nosková. O postup do finále se Češky utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ.
9: Polojasná, skoro jasná noc, lokálně může být oblačno, v Beskydech očekáváme přehánky. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru v nížinách 2 stupně, přes den pak polojasná, skoro jasná obloha, odpoledne na východě opět přehánky. 14 až 18, to jsou maxima pro zítřejší den, na jihu Moravy až 20 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
10: Krásný večer, 2 minuty po 6 hodině s vámi Kateřina Pechová, tak co? Jaký jste měli úterý? Dobrý, doufám, že jo. K tomu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Na start hodiny Saš a Gunbird. Tak jdem na to.
11: Hit Radio. Jo, to jsou.

Desiree Alive. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. A takhle, jo, žádný stres, ale prosím vás, víte o tom, že dneska je poslední den letošního léta. Letu je pryč. Doufám, že jste si ho užili, jo. Dnešní den je navíc o téměř 4 hodiny kratší než letní slunovrat v červnu. 4 hodiny, to už jako člověk docela pozná, že jo. Tak já nevím, jestli už jste si všimli, ale takový to, jak jdete kamkoliv do obchodu nebo online, chcete něco sehnat. Všude jsou dýně, halloweenský výzdoby, jo, podobně takovýhle šerepetičky, prosím vás, nepotřebujete to. Jenom říkám, nepotřebujete mít sezónní výzdobu, jo, kdyby náhodou někdo pochyboval. A k tomu všechny ty vonné svíčky, jo, teď se zas přichází ta série vůní jako déšť dopadající na spadané listí, hříbky se skořicí, nebo třeba mokrý listí, co doneseš na botě domů. A ano, snaží se nás přimět myslet si, že tma v 5 večer je prostě útulná. No jakoby není, ale když budete pod dekou, tak možná trochu, jo. Meatloaf, I would do anything for love. Právě teď.

Lay all your love on me. Above éteru Hit Rádia, krásný večer. Doufám, že máte hezký úterý, že jste v pohodě, jo? Ačkoliv se loučíme oficiálně s létem, tak doufám, že to na vás nemá žádný větší negativní vliv. Takhle, doufat můžu, to je jasné. Ale já se pokusím s tím i něco dělat, jo? Protože to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Za chvilku třeba Rihanna, taky Pet Shop Boys. No a nebo Král Bopu. Michael Jackson na Give It To Me už za chvilku do vašich uší.

0: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
11: Tiskne, kopíruje, skenuje.
10: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
11: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
15: Těšíš se na víkend?
16: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
15: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
17: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
16: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
17: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
18: Hustákovycesty.cz.
19: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pet Shop Boys, It's a Sin, posloucháte Hit Radio. Krásný úterní večer a majitelé iPhoneů, nebo prostě jablíček, pozor. Jo, velmi zajímavá věc. Apple má totiž v podmínkách, což je taková ta dlouhá věc, co nikdy nikdo nečte. Jakože vždycky jenom prostě dáme souhlasím. A nevíme, co tam je, že jo. Tak prosím vás, Apple tam má to, že nesmíte poslouchat Apple Music a u toho stavět atomovou bombu. Jakože nevím, jak to ověří, jo, to si nejsem jistá a doufám, že nikdo nic takového neděláte. Jako Apple Music klidně poslouchejte, ale tu druhou věc prosím vás nedělejte, jo. Ale když se tak jako na to člověk podívá, možná je fajn si ty podmínky přečíst, co? Vím, že jednou bylo na konci nějakých podmínek, že kdo to dočte, tak dostane asi 10 000 dolarů a byl to přesně jeden jediný člověk, který to tehdy udělal, jo. Tak příště, než to odkliknete, vemte si týden volna a přečtěte si to. Další hity douší právě teď Rihanna a Russian Roulette.

0: Tohle jsou No Doubt a Don't Speak. Jste s Hit Radiem, přeju krásný večer. 6:45, poslední sluneční paprsky. Ano, pokud se teď chystáte z práce, tak pravděpodobně přijdete domů už za tmy. No, budeme se muset zvyknout, čeká nás to pár měsíců, ale hele, to nevadí, to nevadí. My si tu náladu zvedneme i tak. Třeba tahle pecka, ta to zvládne 100%. Mbap a Hanson, k tomu Three Doors Down nebo Billy Ray Cyrus, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Jihlavě se změnila volební mapa. Některým voličům se proto změnil volební okrsek nebo volební místnost. Než půjdete volit, raději si ověřte své místo podle adresy. Zabere to asi minutu a budete mít jistotu. Informace najdete na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava mobilu nebo obálce s hlasovacími lístky. Volby do jihlavského zastupitelstva proběhnou 9. a 10. října. Volíte? Ověřte si, kam jdete.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elite.cz.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
17: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropram, Coca-Cola a Check-in Hotels.
18: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
19: Tiskne, kopíruje, skenuje.
18: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
19: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
20: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Krásný úterní večer, je 7 hodin, další hity k tomu, tak doufám, že jste na to správně naladěni, jo? V dalším songu nepůjdeme nikam daleko. Česká skupina, skvělá skupina. Tohle jsou Black Milk a Nechci tě trápit. Tak to puste ven a pěkně si to užijte. Plať.

Him a Join Me. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A hele, asi taky znáte nějakýho toho frajera, co prostě s ním jedete v autě a on vám jako ukáže, že umí řídit kolenama. Jo, a tak chvilku jako za flexí, že jo, dobrý, hele, nemám ruce na volantu. Dobře, i to je samozřejmě blbost, jo? Ale dejme tomu, dá se to stále ještě posunout dál. Může to být stále ještě mnohem horší, věřte mi. Tuto věc, prosím vás, zařazuju do kolonky, toto doma neskoušejte. Respektive toto neskoušejte ve vašem autě. Protože jednoho australského řidiče teď takhle chytili policisté a dostal extrémně vysokou pokutu za to, že si za volantem mazal bagel máslem. Jo, prostě řídil kolenama a u toho si mazal bagel. Já si myslím, že jsou i praktičtější věci, co můžete jíst v autě, když už teda jako musíte jíst. A asi není úplně ideální, prostě nůž bagela mažete, jo? V pohodě. Co by ne, že jo? On to teda zdůvodnil velmi logicky. Byl zkrátka hladový, protože byl v práci už od rána. No, tak dobrou chuť asi. Byl předražený bagel. Další hity k tomu právě teď Blondie a The Tide is High.

0: Sonic a Sky, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A už je skoro tma. No, je to fakt rychlý, asi jste si toho taky všimli, předpokládám, zvlášť pokud člověk většinou má takový ten pravidelný režim a chodíte ve stejnou dobu. Tak ještě pár dní zpátky bylo v tuhle dobu fakt krásný světlo, jo? Ne nic, nebudem se tím stresovat, hele, nejlepší songy z 80., 90. a milénia máme. Vy už přidáte jenom úsměv, no, Shifty, Side Alongside, taky Masterboy nebo Susan Vega už za chvilku.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
6: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
7: Bude vejdán.
8: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
9: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
14: Je to osud!
13: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
14: Jdeme!
13: Zapomenutý ostrov. Multikine Cinestar od 24. září.
15: Těšíš se na víkend?
16: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
15: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
16: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
15: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
16: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
17: Hustákovycesty.cz.
18: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
19: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Dacia v Jihlavě.

0: bylo to napínavý, nebojte, připomeneme si, jaký to ráno bylo. Ale jo, Petr má 8000 a to znamená, že zítra někomu z vás povezeme 5000. Někomu, kdo má registraci na hitradio.cz. Ještě se registrovat stihnete. Šup, šup, šup, šup, šup. Jednoduchá věc, jo. Hlavně si registrujte místo, kde v 7.10 víte, že budete. To je totiž zásadní. V 7.10 se totiž od nás ze snídaně šampionů ozve tohle. No a to znamená, že musíte vyběhnout ven. Musíte naší hlídku chytit a říct, halo, to jsem já, dejte mi prachy. Oni vám ty peníze dají. Jo, tohle konkrétně říkat nemusíte. Ale doporučuji s registrací neotálet, protože zítra 5000, ale v pátek, dámy a pánové, velké finále a ve hře je 50 000 korun. Tak nečekejte a my se připomenem, jak napínavý to bylo ráno.
1: Zvoníme. Startuje 30 vteřin.
2: Já jsem napěta. Prosím, ať to dopadne. Osmička.
3: No my už je to taky přejeme.
2: Tak, prosím.
1: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
2: Já vidím paní.
1: Paní.
2: Na vaše jméno.
4: Petra
2: je správně, je to tak?
1: Dobré ráno, Peťo, jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
4: Já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak teď se nám teda bude o to líp.
3: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc, to je ráno.
4: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
1: Jo, koupit si něco hezkýho.
5: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: No Mercy a Where Do You Go, posloucháte Hit Radio. 7:45, přeju krásný úterní večer. Doufám, že máte krásný večer. Co máte určitě? To je ten nejlepší soundtrack k tomu. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. No a za chvilku už tahle legendární rebelka. Avril Lavigne v nejlepším, čoukry, ostrý stíny, skvělý vlasy a skaterboy. K tomu taky Scooter nebo Bon Jovi.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
3: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
9: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu? A to z Stavebniny. S tajným kódem Mícháme zdarma. Čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma. A to z Stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světlé nad Sázavou. A to z Stavebniny.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Tvůj Apple svět v hlavě přechází na vyšší level. Prodej na iWant OC City Park se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět.

0: soutěžení startuje 3. října v 10 hodin v OC City Park. I want. To chceš.
1: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
2: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: Kuchenhausi hlava. Kuchyně. Vyřešeno. Kuchenhaus.kuchyně.cz Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus.kuchyně.cz

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

Krásný večer všem, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. Na start další hodiny je tady Sheryl Crow a My Favorite Mistake, tak si to užijte.

Janet Gage v éteru Hit Rádia a přeju krásný večer. Prosím vás, už jste někdy viděli pandu? Ideálně naživo? Protože je to zážitek, jo. Oni jsou to tak vlastně neohrabaný zvířata, že člověk nechápe, že ještě žijou. Stačí si pustit některý videa s nima, to je neskutečné. Zároveň jsou pandy dost nebezpečné, takže jako, že byste si řekli, půjdu pomazlet pandu, to úplně ne, i když na to vypadají. Ale prosím vás, ne všechno černobílý je nutně panda. V Číně se teď totiž provalilo, že jedna zoo používala nabarvený psy a vydávala je za malý pandy. Takový ty chundelatý bílý psy a oni jim akorát udělali černý fleky a tvrdili, že jsou to pandy. Nefakt v dnešní době už nevíte dne ani vteřiny, tak prosím vás, bacha na tyhle falešný pandy, ať nenaletíte. No, další hity k tomu, to je jistota. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Tak jdem na to.

0: Lost a Selavi. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Doufám, že máte krásný večer. Hezký úterý, 8:45. Tak co? Jo, zvládli jste to dneska? Úplně v pohodě, mě to je jasné, ale další hity k tomu. Jo, pojďme spolu cestovat časem. Myslím si, že ty songy za to rozhodně stojí. Za chvilku. Ozzy Osbourne, taky Ingrid a taky Sandra. Maria Magdalena do uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
4: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
5: Hustákovycesty.cz.
6: Potřebuješ novou dřevinu, pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
7: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace.cz. Vaše lesy České republiky.
12: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.

Song, který je dneska ještě dojemnější než dřív. Ozzy Osbourne, See You On The Other Side. Posloucháte Hit Radio. A prosím vás, trošku se nám ty naše chytrý technologie začínají jako zvrhávat, jo? Že chlap sleduje svoji ženu vysavačem, dobře, no. Že vás televize odposlouchává, dejme tomu, jo. Ale prosím vás, v Německu teď zažili opravdu kuriózní zásah. Dálniční policie si to užila. Já jsem se úplně vrátila do tohohle seriálu, jo. Dálniční policie si to užila. Já jsem se úplně vrátila do tohohle seriálu, jo.

0: Dance with me a Alphavel. Krásný večer z Hitrádia. Díky, že i v úterý jste byli s námi. Doufám, že jste si tu jízdu a cestování časem opět užili. A samozřejmě další songy za chvilku, já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si zbytek večera, těším se na vás samozřejmě zase zítra. No a za chvilku třeba tahle pecka. Bloodhound Gang, taky YouTube nebo Kelly Family. Tak nikam nechoďte a ahoj.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
6: Autošpina Rýhlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpina Rýhlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
7: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.

0: všechno se dá sušit.
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj Bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Těšíš se na víkend?
7: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
6: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
8: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
9: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
8: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
10: Hustákovycesty.cz.
11: Hit Rádio Vysočina.
12: Zlepši si náladu.

0: Určitě jste to slyšeli. Evropská unie zvažuje zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Ty do 15 by pak potřebovaly souhlas rodičů. Jak to vnímají pražští učitelé a obecně, jaký je jejich pohled na mobily ve škole, si budeme povídat s ředitelem základní školy Botičská v Praze Ondřejem Machu. A v kolika letech pozorujete u vás na základní škole, že děti dostávají mobily?
1: Myslím si, že se bavíme o nějaké třeba třetí, čtvrtá třída. Mm-hmm. Naštěstí ty děti na tom prvním stupni ty telefony zas až tolik jako nepoužívají, respektive ve škole vůbec, takže to u nich jakoby nevídám. Určitě si myslím, že čtvrtá, pátá třída, tam už mi to přijde, že to jako, že to mají všechny děti, to mají tak přijde.
0: A všimli jste si, že by děti byly ráno unavené z toho, že v noci nespí a scrollují na sociálních sítích?
1: No, když se bavíme potom třeba ty větší děti, myslím, že tak ta jako osmá, devátá třída, tak tam u některých se to dá vypozorovat, že tam ta únava jako je a ráno jsou takový trošku méně použitelný, ano.
0: A pomohl by podle vás zákaz třeba do 13 let, jak navrhuje Evropská komise?
1: Myslím si, že jsme to jako společnost nechali vyrůst do takových rozměrů, a teď myslím nejenom jako děti, ale i třeba nás dospělí, že nevím, jestli jako jeden zákaz, jestli to dokáže jako zvrátit. Určitě nějaké omezení by pomohlo, nevím, 13, to je takový zvláštní věk, ale tak je to napříč unii, takže asi je to nějak jako u nás si myslím, že by dávalo smysl buď kategorie 12 let nebo 15 let, že jsme na to tak nějak zvyklí na tyhle věkový změny, že jo, 12, 15, 18. Takže určitě jakýkoliv zákaz, regulace jakoby může pomoct, pokud teda se nenajdou nějaký cestičky, jak ty dospěláci jim budou pomáhat obcházet ta věková omezení.
0: A nebudou pak děti se zákazem trochu mimo kolektiv?
1: Troufám si tvrdit, že jako zůstane stranou, protože tím, jak se ten WhatsApp nebo jiné komunikační kanály de facto staly taky sociálníma sítěma, tak potom takové dítě, které by prostě bylo jako offline, tak je jakoby mimo, protože mi přijde, že dneska si děti i sebe menší, já nevím, že se potkají za 5 minut někde, tak si domlouvají prostě jako online, jo? Že si to neřeknou a prostě se domlouvají takhle, jsou na to jako hrozně zvyklí. Takže by pro takový dítě bylo těžký zůstat začleněný v tom kolektivu, nehledě na tom o tom, že si vlastně povídají o tom, co tam viděli, že jo, když na tom tráví x hodin, koukají prostě na ty krátké videa, tak si pak o tom jakoby povídají, že jo, co tam bylo, co tam viděli, to, co tam děje. I to je věc, která potom, když to dítě tam není, nekouká na to prostě na to, co se tam děje v tom prostředí, tak pak je mimo, že jo, je mimo, no.
0: A vy jste na Botičské mobily ve škole zakázali?
1: My jsme po vzájemné dohodě s rodiči, což je jako důležitý, došli k tomu, že právě jsme mobilní telefony zakázali i o přestávkách, včetně velký přestávky, ale jsme v takovým jako lidským režimu, to znamená, že my to zařízení prostě jako neodebíráme, nepereme se s těma dětma, nepřetahujeme se o to, prostě ten mobilní telefon má být schovaný v tašce, v tichým režimu a použít ho může vlastně ten žák se souhlasem toho vyučujícího, že pak třeba jde do kanceláře si zavolat jako rodičů nebo napsat, nebo když se chce na něco podívat. Na prvním stupni nám to funguje jako, myslím si, bezvadně, na druhém stupni jakž tak. Jakýkoliv zákaz pak přináší to, že prostě musíte provádět tu kontrolu a ne vždy to může být jakoby obou straně příjem.
0: Meta podle plánovaných změn bude muset prokázat, že její služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné již od samého začátku.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
7: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
2: Hustákovycesty.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už ne.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vyní.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.

pracovat a necháme čas.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz. Hit Radio.